0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
3: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
4: Hit Radio. Hit Radio. Bring the action.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
2: Azore, ke mně, nech tu srnku!
3: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
4: Ruší tě?

0: největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
0: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlímorava.cz.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
2: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
3: Filtry, které si poradí se šumem.
2: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
3: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
2: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
3: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.

0: www.vozuvauto.cz. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Azore, ke mně, nech tu srnku!
5: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
7: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
8: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
9: Milé nastávající maminky, Vítkovická porodnice otevírá po rekonstrukci a zve vás na prohlídku prostor. Přijďte ve čtvrtek 21. května od 9 do 16 hodin na den otevřených dveří porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Provedeme vás nově zrekonstruovaným prostředím naší rodinné porodnice, popovídáte si s porodními asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 21. května v nemocnici Agel Ostrava Vítkovice.
10: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
11: Gap. Individual style for every generation.
12: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuji pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
1: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
0: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
4: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Šestá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dneska držíme palce všem uchazečům o studium na střední škole. Právě na konci pracovního týdne se totiž dozvědí, na kterou byli přijati. Informace by měly být už ráno dostupné v elektronickém systému DIPSY, zveřejní je ale také školy. Cermat dnes také předá ředitelům středních škol výsledky státních maturitních zkoušek. Nejpozději v pondělí je pak školy předají maturantům. Naděje na návrat historického artefaktu lebky svaté Zdislavy žije. Policie včera odpoledne zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z její krádeže. Podrobnosti vyšetřování nejsou známé, vyšetřovatelé už dříve požádali o pomoc veřejnost a taky své kolegy ze zahraničí. Tak jsme se dočkali, dneska startuje světový šampionát v hokeji. Češi do turnaje vstoupí duelem proti Dánsku, který startuje ve 2020. Náš východní soused Slovensko si potom na první zápas letošního mistrovství počká do zítra od 12:20 vyzve Norsko. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: V Avion Shopping Parku se dnes uskuteční nábor do registru dárců kostní dřeně pro vážně nemocného Tesima, tátu ročního syna, ale i další pacienty, kteří čekají na vhodného dárce. Registrace u informačního stánku potrvá od 10 do 18 hodin a zabere pouze několik minut. Do registru se mohou zapojit zdraví lidé ve věku od 18 do 35 let bez trvalé medikace a s hmotností nad 50 kg. A teď už počasí, dnes čekáme na Moravě a ve Slezsku spíše déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty od 13 do 16 stupňů.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: Dneska jenom o 2/3 naší obvyklé sestavy s váma Jasmin a David. Ahoj.
1: Krásné ráno.
0: Michal dneska nebude, ale máme vás, takže společně zvládneme ten první pátek po 3 týdnech, kdy jdeme teda do práce. A ať se fakt proberem, tak začneme s Pitbullem a Chrisem Brownem. Právě teď.
2: Hit Radio Orion.

0: Chris Brown, taky Pitbull v éteru Hit Rádia 6 minut po 6. hodině. My jsme se konečně dočkali toho pátku, je to tady, už si jenom můžeme plánovat ten víkend. Tak co vás čeká? To probereme v minutě šampionů, kde po vás chceme klasicky tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a právě ty vaše víkendové plány. Hádám, že tady Dave jede tradičně na hory, nebo co se bude, nebo na Slovensko, to jsou ty druhá.
1: Tentokrát překvapím, jedeme za našima domů a bohužel budeme malovat, takže já mám jeden z těch víkendů, na kterých se úplně netěším, ale aspoň si odpočneme od práce. Co ty?
0: Jasně. No hele, ze mě bude v sobotu kameraman, budu natáčet Pokáčovou dětskou O2 arénu, protože přítel mu točí všechno a já mu vypomáhám vždycky na těchto těch velkých
1: akcích. Takže taky pracovní.
0: Takže taky pracovní, ale v neděli zase rodinný výlet. Takže
1: tak doufejme, že naši posluchači si odpočnou a nebudou muset pracovat.
0: Doufáme, vy nám to dejte vědět. Číslo k nám 777 937 777. No a do té doby Leony by your side.

0: Leon in by your side k pátečnímu ránu na Hit Radio. A jak to u vás vypadá, co máte v plánu, to zjistíme v minutě šampionů. 60 sekund na vaše zprávy právě teď. Kačenka Olomouc o víkendu neví, co jí čeká, snad odpočinek i zábava. Honza z Liberce má plán jasnej, kolo, večer zahradní party, v neděli hlavně odpočinek. Míša Olomouc pojede na festival vína a doufá, že přežije až do neděle. Roman z Plzně bude kombinovat hokej a klasický gaučink. Katka Brno wellness víkend s holkama. David z Pardubic, ten pomalu začíná balit stan a s partou míří na víkend do přírody. Lenka z Hradce bude sázet kytky na balkoně, užívat si klídeček a pohodičku. Filip z Ostravy má v plánu gaming víkend a objednávat pici s kámošima. Radka z Písku jede do Prčic, jakože opravdu do toho města. No a Petra, Svoboda nad Úpou, čekala na půlnoc, aby se dozvěděla, že se dcera dostala na vysněný gymnázium. Pak nemohla spát, protože byla v euforii. Je to super, jinak jedou na pokáče a pak na chatu. S tím pokáčem, prosím vás, to, já jsem si myslela, že to bude jenom pro děti, pak jsem zjistila, že tam teda můžou i rodiče. Vy mě tam uvidíte v takový dost divný pozici, až tam uvidíte na letkách.
1: Kdybys to neřekla, tak by vlastně ani nevěděli, že to seš ty.
0: Nevěděli, to bude poznat velice dobře. Budou tam nějaký zvířátka, jo, převlečený lidi za nějaký zvířátka, budou jedno z těch zvířátek, takže já tam budu taky, tak to taky uvidím.
1: Já myslím právě, že budete mít nějakou masku na hlavě, že to bude jako anonymní, takže
0: já
1: nebude.
0: Já jsem v to doufala.
1: Proto se na to kejvla.
0: Přesně. Ne, já jsem si říkala, samozřejmě je to pro děti, je to dobrý skutek, tak to udělám. Kdyby to bylo pro dospělý, tak samozřejmě ovce nebudu. Jo, teď jsem prozradila tu ovci. Tak si užijte pokáče i víkend, ať jdete kamkoliv, pokud musíte pracovat, tak to zvládněte. A teďka už Pink, You and Your Hand.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Kapela Miraj dohrála z éteru Hit Rádia. My vám přejeme krásný páteční ráno. 7:03. Hokejový mistrovství letos začíná trošku zvláštně, protože vy, když se vlastně podíváte na tu naší kabinu, tak to místama vypadá jak nějaký školní výlet pod dozorem červenky, jo? Což vůbec není hejt, ale chci tím říct, že ty kluci jsou opravdu mladý.
1: Já jsem si schválně tady vyhledával ročníky narození, tak například Jiří Ticháček, obránce českého výběru, tak tomu je letos 23 let, naopak Romanu Červenkovi 40, to by v podstatě opravdu mohl být jeho otec.
0: Ale já si říkám, že to vlastně může být dobře, jo, protože možná jsme teďka v takové situaci, kdy si lidi říkají, že budeme letos slabí, ale můžeme překvapit a už se to stalo mockrát.
1: Je to tak, v českém výběru chybí největší hvězdy jako Pastrňák, Nečas nebo třeba Gudas, ale naopak my máme tu mladou, dravou krev a já věřím, že když se od nás třeba tolik letos nečeká, tak o to větší úspěch to bude.
0: Tak jak to bude vypadat na ledě, to uvidíme už večer, ale na silnice se podíváme za chviličku, čeká nás doprava a po ní taky třeba Florida anebo Coldplay, Little Sims a Burna Boy.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature z Promis 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Mami, mami, mimino Stegosaura.
8: On chodí.
7: Jde k nám. Ty seš ale roztomilej.
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
10: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
12: Datart pořádá Maxi Výprodej.
13: Cože? Maxi Výprodej?
12: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Známé příběhy, nová energie.
15: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
14: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
15: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
14: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
15: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
16: Opavo, je tady ideální čas na nové letní outfity. Chcete osvěžit svůj šatník? Tak

0: vám neuteče žádná akce. Megasekáč Opava.cz.
1: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody, v Ostravě už se to ale začíná štosovat na příjezdu od Havířova na Rudné. Připravte se na silný provoz a tvorbu kolony. Šťastnou cestu všem.
5: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.

0: Florida a jejich Whistle v éteru Hitradia, song, který jsem si asi ve 13 letech zpívala. Neznala text a nedocházelo mi, že ve 13 bych to asi zpívat neměla. Možná taky máte takový songy. No a co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Největší dinosaur v jihovýchodní Asii. Takové je označení tvora, kterého letos identifikovali výzkumníci v Tajsku. Byl to bíložravec, měl dlouhý krk a vážil až 30 tun. Trendem posledních let je solo cestování. Po vlastní ose vyráží na dovolenou stále více mužů i žen. Mezi těmi nejoblíbenějšími destinacemi pro takový druh dobrodružství se řadí Vietnam, Norsko nebo Kostarika. O Česku se zase mluví ve světě. Daniel Žižka postoupil do finále Eurovize. Svým včerejším výkonem přesvědčil hlasující fanoušky i zástupce národních porod. Finálový večer je na programu v sobotu.
0: Moc gratulujeme. Byly to brutální nervy, musím říct. Já jsem na to koukala a Dan byl vlastně poslední, koho porota ohlásila, že postupuje do toho finále. My si můžeme poslechnout, jak jeho song Crossroads, se kterým soutěžil, zní.
2: Co mě na téhle písnice zaujalo je, že v téhle zrychlené době má skoro 6 minut, takže z toho důvodu si bohužel tady dneska ráno na Hitrádiu nezahrajeme.
0: Ale strašně moc Danielovi držíme palce, protože je to těžká soutěž, ale věříme, že to může zvládnout. Takže držíme palce a my pokračujeme dál. Take That by vás mohli takhle při pátku pořádně probrat a vypravit do práce právě teď na Hitrádiu.

0: Eva Farná, která se v současné době připravuje na 3 červnový koncerty v Edenu, dohrála v éteru Hit Rádia 9 minutek po 6:30. My jsme v minutě šampionů zjistili, co máte v plánu o víkendu. A vy, co třeba budete někde ležet na té zahradě a užívat si to volno, tak by se hodilo mít hezky upravený trávník a nejlíp bez nějaký velký námahy, že jo? Takže dobře poslouchejte, protože na Hit Rádiu teďka hrajeme o robotickou sekačku Honda Mimo v hodnotě 16 000 korun.
1: Chápu.
0: Hezká, malá, hodně výkonná sekačka, která vám tu práci teda rozhodně ulehčí. Takže, abyste ji získali, stačí napsat do formuláře na našem webu, jaký hit vám vždycky zlepší náladu. No a když ten svůj song uslyšíte o víkendu ve vysílání Hit Rádia, tak se stačí do 10 minut dovolat k nám do studia a Honda Mimo může být vaše. Takže poslouchejte Hit Rádio i o víkendu a my vám budeme držet palce.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz. Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo být

0: TC nebo NFT, i když to už...
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Třetí květnovou středu míří celá Karviná do Hradce Králové na finálový zápas MOL Cupu. Speciální vlak, společný pochod a zeleno-bílá síla v hledišti. Největší zápas klubové historie odehraje MFK Karviná 20. května od 18 hodin v Malšovické aréně proti Jablonci. Buď u historického momentu, pojď s námi. Všechny informace k výjezdu i vstupenkám najdeš na klubovém webu a sítích. Bojovnost a síla v žilách nám koluje, ať Karviná ve středu vyhraje. Přijď i ty podpořit náš tým.
7: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
8: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V tuto chvíli naštěstí nemáme na silnicích hlášené žádné kolize. A pozor, na trase Jablunkov Český Těšín na obchvatu Třince v pravém pruhu probíhá oprava vozovky. Šťastnou cestu!
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

Stole the Show, Kygo a Parson James na Hit Radio. A kde se taky seběhla pěkná showka, to bylo nedávno v Ostravě teda. Tam teďka proběhla scéna jak z nějakého low-cost hororu. Holka se psem u potoka a najednou tam po ní vystartoval bobr, jo. Mně přijde, že většina lidí, když slyší slovo bobr, tak si prostě představí toho plyšáčka z večerníčku, co tam okusuje ty klacíky, jo, jde v 8 spát. Jenže v reálu je to fakt jako 30-kilovej tank, jo, s obrovskýma zubama a hodnej teda není, i když chápu, jsme zvyklí z dětství třeba z tohohle toho songu.

0: Jenže to po dobrým prostě není. Já jsem teda byla nedávno na procházce s přítelem a on u vody viděl nutri, jo. A byla strašně blízko nás a můj Kuba říkal, ježiš, to je roztomilá, a šel přesně hnedka za ní a říkám, hele, až po tobě vystartuje, tak uvidíš.
1: Já jsem nedávno viděl nutri a teda to jediné, co mě nenapadlo, je jít k ní a pomuklat se s ní, jako, to je prostě obrovský přerostlý něco.
0: Je, ale jako zároveň je roztomilá, takže jako chápu ten jeho put, nicméně jiný lidi šli fakt vyloženě až k ní, jako skoro na 2 cm a začali si jí tam točit, tak jsem si říkala, ježiš, co se stane? A obecně mi přijde, že jsme si fakt zvykli každý zvíře, co existuje, hnedka natáčet.
1: No my jsme si zvykli všechno natáčet, no, ale včetně těch zvířat, no takže opatrně.
0: Opatrně po tobě někdy něco vystartovalo?
1: Hele, asi když vynecháme takový ty klasický, že na tebe nalítají holuby v městském centru, tak asi nic úplně konkrétně mě nenapadne. Hmm. Co ty?
0: Mě v dětství skočil na záda kohout, brutálně mi rozkrábal záda, bráchovi zase hlavu, takže to nastal takhle oba, takže já jsem na tom byla vlastně líp. Ale to jsme ještě neměli telefon, takže to byl jenom dement kohout prostě. Nicméně, až teda někdy uvidíte jakýkoliv zvíře, tak ho nechte bejt. Teďka už Green Day na Hit Radio.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Skonto nabité.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Po dálnici až 150 km v hodině. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní projekt, při kterém se může ve vybraném úseku dálnice D3 jezdit zvýšenou maximální rychlostí. Stále prý totiž nemá dostatek dat pro posouzení bezpečnosti a plynulosti provozu. Příběh Zachraňte Timmyho nejspíš happy endem neskončí. U dánského ostrova Anholt našli mrtvou verlibu, která v březnu nejspíš uvízla u německých břehů. Zpráva se rychle šíří a lidé z okolí se k ní hromadně vydávají. Experti předtím ale veřejnost varují. Zvíře může přenášet nemoci, existuje navíc riziko výbuchu, protože se v mrtvém těle hromadí plyn. Letní dovolená v jižní Evropě by se nám mohla zkomplikovat. Chorvatské pobřeží totiž podle předpovědi zasáhnou silné bouřky. Ty mohou doprovázet kroupy a nárazy větru přes 100 km v hodině. Hrozí navíc bleskové povodně. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Olomouc čeká divadelní flora. Od dneška do příští neděle na ní dorazí divadelní soubory z Česka i zahraničí. Jedna z největších divadelních přehlídek u nás tak nabídne na 60 akcí, včetně činohry, tance, koncertů nebo debat. Letošní ročník s motem Solidarita přivítá umělce z 9 zemí a připomene památku Václava Havla. A teď už jdeme na počasí. Dnes očekáváme na Moravě a ve Slezsku déšť nebo přehánky. Ty budou postupně ustávat. Odpoledne a večer ubývání oblačnosti a přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty od 13 do 16 stupňů.
11: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
12: Krásný páteční ráno, s váma Jasmin, David, ahoj.
9: Ahoj, no dneska jsme tady bez Michala poprvé, já se přiznám, že jsem byl ráno trošku nervózní. Nesnad, že bychom to nezvládli, ale že se ukáže, že to je bez Michala lepší.
12: Jo.
9: A už ho poneděli nepozveme.
12: A ukázalo, nebo? Tak dobrý, tak
9: to nechme na posluchačích asi.
12: Před náma Imagine Dragons, jejich Enemy, bude taky Rose, Bruno Mars a Paté, tak pojďme na to.
7: Hit Radio Orion.

0: Rose, Bruno Mars, jejich Apaté v éteru Hit Rádia a my vám s Davem přejeme krásný pátek. Musím říct, že mám někdy pocit, že tady máme takový dvě republiky, jo? Jednu tu normální a jednu takovou VIP. Protože v té první, v té normální, zkuste přijít do práce třeba po dvou pivech, do skladu, do kanclu, na poradu. Jo, tam prostě si zbalíte pak věci a popřeju vám hodně štěstí a jdete. Ale pak je tady ta druhá republika, jo? Kde se teďka řeší návrh, že poslanci možná nebudou moc chodit hlasovat pod vlivem. Možná. A já si říkám, aha, takže teďka to šlo jako, jo?
1: No, evidentně asi jo.
0: Zase si říkám, že možná většina z nás už někdy zažila takový to, že maskujete opilýho kamaráda, kolegu, spolužáka. Ty jsi to někdy zažil, Dave?
1: Ale já bych se ještě možná vrátil rychle k té poslanecké sněmovně. Na druhou stranu, v poslední době tam ta jednání trvají kolikrát i 10, 15, 20 hodin. A bez jako jednoho, dvou piv předtím si nedovedu dost dobře představit, že bych to vydržel. Jako. Ale když se vrátíme k těm kamarádům, tak pamatuju si, že jsme si, to bych asi teď ani neměl říkat, ale občas během takový tý dlouhý přestávky, jak bývala odpoledne, zašli na pivo a potom to bylo samozřejmě na hudebce náročný, ale tak to už je historie, k tomu bych se nevracal.
0: Já jsem taky takhle kryla kámoše na vejšce teda a vím, že měl mít zrovna nějakou přednášku a já jsem říkala, ať vlastně spíš moc jako nemluví a fakt si dává.
1: Tam ideálně vůbec nejde.
0: Tam nejde, ideálně. Tak nás zajímá, koho jste takhle kryli, kdy vy. Číslo k nám 777 937 777. Budeme rádi za hlasovky, taky za zprávy, zkrátka za jakoukoliv odezvu od vás. Teďka už Sean Baker. Hey, hi, hello. Hey!

0: obrácený, modlitba za pátek na Hit Rádiu. No dočkali jsme se, už je to opravdu tady. V poslanecký sněmovně se teďka řeší návrh, že poslanci možná nebudou moc chodit hlasovat pod vlivem, jo. Možná, to je pecka, opravdu. Tak možná se tam vzájemně kryjou někteří. A na to, kdo jste, nebo kdy jste koho kryli, jsme se ptali i my, jo. Tak máme tady zprávu třeba od Péti. Ahoj, no my jsme chodili o polední přestávce na pivo pravidelně. Který den to bylo, to si nepamatuji. Každopádně já kryla samu sebe a měla jsem co dělat.
1: Předpokládám, že si ani nepamatuju, co měli za předměty po té pauze.
0: Adam píše, jo, klasika. Jednou jsme kámoše mezi sebou schovali jak bodyguardi. Dali mu do ruky kolu a všem tvrdili, že je jenom unavený. Nejhorší bylo, že se pořád smál úplně všemu, takže moc nenápadný stejně nebyl.
1: Myslím, nejhorší bylo, že se poblil.
0: To by byla hezká tečka. No a Tomáš třeba píše ještě. Jednou jsme spolužáka tahali ze školní akce a dělali jsme, že mu je jenom blbě od žaludku. Jeden ho podpíral, druhý mluvil za něj, protože by se jinak hnedka prokecl. Upřímně jsme si tehdy mysleli, jak jsme nenápadní, ale asi jsme opravdu moc nenápadní taky nebyli.
1: Zajímavé je, že všechny ty zprávy mají jeden společný jmenovatel, a to sice školu.
0: To
1: jsi říkal,
0: fakt?
1: Že jako někdo řekne, že se něco stalo třeba v práci, ale všechno je to zatím kolem školy.
0: To je fakt, tak lidi, děkujem za zprávy, jste boží. Je to vlastně jako vtipný se zpětně takhle vracet, vzpomínat na tyhle ty časy, ale asi bych to nevrátila upřímně.
1: A hlavně děti, nedělejte to.
0: No, nedělejte to a na silnicích prosíme taky střízlivě, za chviličku se podíváme, jak to tam vypadá.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Nabídka pracovních míst.
3: Firma PV Czech z Friedlandu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culobel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. 2 dny v týdnu, práce z domu. Více na axa.cz, sekce kariéra.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Trenirkarna.cz.
7: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trenirkarna.cz. Skonto nabité.
8: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Nákupní centrum Genčko.
10: Máš rád pejsky? Přeješ si psího parťáka domů a víš, jak po něm uklidit hovínko, správně ho nakrmit nebo si odchlupit oblečení? Nebo už mazlíčka máš a chceš mu vytvořit originální misku s podložkou? Přijď v sobotu 16. května od 14 do 18 do Géčka a užij si hafo zábavy.
9: Nákupní centrum Géčko.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
13: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
14: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
15: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
16: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
17: Dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 u Říkovic ve směru na Ostravu dejte pozor na nepojízdné osobní auto. A kolony se tvoří na tahu mezi Opavou a Fulnekem kvůli omezení u obce Vrchy. Chce to trpělivost.
18: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Orion.

0: Orion.
1: Zlepši si náladu.

0: To.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito pro hezčí pátek na Hit Radio. No a David pro nás má o půl osmí další.
2: Ranní update.
3: Fanoušci amerických komedií se mají na co těšit. Podle dostupných informací pracuje Adam Sandler s platformou Netflix na dalším pokračování úspěšného filmu Machři. Od druhého dílu přitom uběhlo už 13 let. Vývojáři populární hry GTA se o živobytí obávat nemusí. Nové pokračování se podle předběžných odhadů zaplatí už za prvních 24 hodin od vydání. Za první den by se mělo prodat na 25 milionů kopií. Držíme palce všem uchazečům o střední školy, už dneska se dozví výsledek jejich snažení. Pokud se na žádnou nedostali, mají možnost přihlásit se do druhého kola, to si už každá ze škol řídí samostatně.
1: Nám už tady vlastně od rána chodí zprávy, že jste nervózní, jak to dopadne, takže se nebojte, bude to dobrý, my moc držíme palce a držíme palce vlastně i v rychlý pětce. Ta nás čeká už za chviličku. Dneska naposledy hrajete o dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 7. srpna 2026, teďka v létě v Praze. Takže pokud byste chtěli vidět na vlastní oči tuhletu obří show, tak pište chci soutěžit na 777 937 777 právě teď.

0: David Guetta, tady s Williams, taky Tones and I v éteru Hit Rádia, ale teďka nás čeká
1: Rychlá pětka.
0: Tento týden v Rychlý pětce hrajete o dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenský pláni 7. srpna už tohleto léto. Obrovská show, se kterou Marek vlastně přichází po vyprodaných několika Edenech. No a dva lístky se dneska pokusí vyhrát Olga, ahoj.
2: Ahojky.
0: Ty jsi mi říkala mimo éter, že sedíš před školou, ve který pracuješ, za chvíli ti to teda začíná, tak si zkusíš to ráno ještě zpříjemnit těma lístkama.
2: Ano, ano, pokusím se.
0: Říkala jsi, že jsi nervózní, nebuď, to bude dobrý. Jdem na to.
2: Super.
0: Tak jo, tak.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Která planeta je známá jako rudá planeta?
2: Mars.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik pádů má čeština?
2: 7.
0: Je to tak, přesně. Další otázka.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká barva vznikne smícháním červený a bílý barvy?
2: Růžová.
0: Jo, no a poslední otázka. Je Mount Everest nejvyšší hora světa? Ano nebo ne?
2: Ano.
0: Je to tvoje, Olgo. Moc ti gratuluju. Koukám, že radost je opravdu velká.
2: Blázní radostí.
0: Tak koho vezmeš sebou?
2: Děkuju strašně moc, to je úžasný.
0: Ježíš, to máme radost. Koho vezmeš sebou na tuhletu show?
2: Svýho 10letýho syna.
0: Takže jo.
2: Strašně moc bych chtěl na první koncert a Marka Ztraceného má rád, to jsem na něj připravil.
0: Takže jo.
2: Strašně moc bych chtěl na první koncert a Marka Ztraceného má rád, to jsem na něj přenesla já. Takže to

0: About you now.
1: Krásný pátek na Hit Radio, Jasmin a David s váma. Tohle byly Sugar Babes, About You Now. Nechci vůbec strašit, jo. To vůbec. Ale v pondělí má prej kolem Země proletět asteroid, ale pozor, asteroid velikosti autobusu, jo. Myslím si, že zajímavý je, že nejděsivější částí téhletý zprávy vlastně není ani ten asteroid, ale to, že to vychází na pondělní ráno, jo.
2: Hele, já jsem tu zprávu taky čet a říkal jsem si, ty vado, když píšou, jakože blízko kolem Země proletí, tak jsem si říkal, to bude tak blízko, to skoro třeba štrejchne, jo, někde. A ono to je jako desítky tisíc kilometrů od Země, takže zase, aby jsme zbytečně nepanikařili, to pondělní ráno samo o sobě asi bude o něco horší.
1: Jako NASA říkala, že se nemáme čeho bát, ale tak to zase říkají vždycky, že jo, takže Bůh ví, co by řekli, kdyby to tak nebylo. Nicméně, fakt se mi tohle to líbí, že nás aspoň nechají vlastně užít si ten víkend, že kdyby nás chtěla příroda vymazat, tak prostě až po tom víkendu, prostě typická pondělní věc. Nicméně, za chviličku se podíváme na dopravu, čeká nás taky skupina Jelen, taky Deep Blue Something, takže na tohle to všechno si můžete počkat.
3: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače.

0: mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: 15. května v Ostravě startují Dny fajné rodiny. Až do 21. června vám ukážeme, jak si společně napříč generacemi užít volný čas na různých místech v Ostravě. Nenechte si ujít tvořivé dílny, interaktivní programy, prohlídky či tradiční akce jako muzejní noc, Maker Fair, Tata Fest a spoustu dalších. Přijďte a soutěžte s námi. Více na dnyfajnerodiny.cz.
2: Milé nastávající maminky, Vítkovická porodnice otevírá po rekonstrukci a zve vás na prohlídku prostor. Přijďte ve čtvrtek 21. května od 9 do 16 hodin na den otevřených dveří porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Provedeme vás nově zrekonstruovaným prostředím naší rodinné porodnice, popovídáte si s porodními asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 21. května v nemocnici Agel Ostrava Vítkovice.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
5: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, Dolní oblasti Vítkovice, ADRY, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na příjezdu do Třince od Oldřichovic bouralo osobní auto, narazilo do plynové přípojky. Na místě zasahují záchranné složky. Počítejte tady s omezením provozu. Šťastnou cestu všem.
15: Mami, proč máme všechno od konceptu?
16: To jen se zeptej, tatínka.
17: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
19: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hitra.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byly Jeleni, Touha a pláč a plakat snad dneska večer nebude. Dneska večer startuje pro Čechy mistrovství světa v hokeji. Hrajeme s Dánskem, to už asi víte. A protože se hraje ve Švýcarsku, tak je to podle nás jako ideální chvíle připomenout si, jak strašně zvláštní země to Švýcarsko vlastně je, jo. Protože byť je to země nádherná, tak má takový jistý zvláštnosti, některý jsou roztomilý.
1: Ty jsou divný.
0: Přesně. Ta roztomilá, třeba, že nesmíte mít jedno morče, protože by bylo šmutný. Takže vždycky po dvou, to mi přijde roztomilý, opravdu. Ty zvláštní třeba to, že obranný plán pro případ invaze zní něco jako okamžitě odpalte všechny mosty, což je tam docela zásadní problém, protože ve Švýcarsku jsou mosty úplně všude. Kdo jste tam byl, tak to víte. No a pak je tu něco, co se třeba během sledování hokeje fakt nehodí. Zákaz splachování po 10. večer kvůli rušení nočního klidu.
1: No a to by mohl být problém už zítra, protože Švýcaři hrajou s Lotyšskem až ve 20:20, takže kdyby šel zápas do prodloužení, tak si tam na záchod nedojdou na konci.
0: Tak možná by ale Švýcaři mohli udělat výjimku zrovna u hokeje, to stejně jako tam budeš řvát, pokud budeš vyhrávat i pokud budeš prohrávat, takže to by jako mohli. Nicméně, koho by nedej bože nezajímal hokej, tak snad máte rádi zeměpis, můžeme se takhle pobavit vždycky o zajímavých věcech, o zemích, kde se hraje. Dave tady bude přes hokej, já s Michalem přes tyhle ty zajímavosti. No a přes hudbu tady teďka máme třeba Shakiru, co vy na to? Come on,

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: On chodí,
1: jde k nám. Ty seš ale rostomilé.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz. Skonto nábytek.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: I'm Ariana Grande. It's Hozier.
7: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Českým firmám chybí ve vedení ženy. Kvóty na jejich zastoupení ve velkých společnostech už jsou zase velkým tématem. Česko je mělo zavést už před 2 lety, parlament je ale nestihl projednat. Teď proto státu hrozí od Evropské komise pokuta. V Plzni už si do kasína nezajdou, metropole západních Čech tento týden zavřela to poslední. Nulová tolerance hazardu a s ní související plošný zákaz kasín přitom platí od 1. ledna. Lidé podle tamních politiků negativně vnímali pocit bezpečí v okolí heren a kasín. Zákaz by tedy měl mít pozitivní vliv na bezpečnostní situaci ve městě. Vyšetřování pražského derby jde do finále. Policisté znají totožnost všech mužů, kteří napadli brankáře Sparty Jakuba Surovčíka. Zatím ale nikoho neobvinili. Napadení golmana prověřují pro podezření z výtržnictví, zabývají se i samotným vběhnutím fanoušků na hrací plochu a poničením vybavení stadionu. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: V Avion Shopping Parku se dnes uskuteční nábor do registru dárců kostní dřeně pro vážně nemocného Tesima, tátu ročního syna, ale i další pacienty, kteří čekají na vhodného dárce. Registrace u informačního stánku potrvá od 10 do 18 hodin a zabere pouze několik minut. Do registru se mohou zapojit zdraví lidé ve věku od 18 do 35 let bez trvalé medikace a s hmotností nad 50 kg. A teď už počasí, dnes čekáme na Moravě a ve Slezsku spíše déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty od 13 do 16 stupňů.
12: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
13: Snídaně šampionů. 8 hodin, 3 minuty, s vámi Michal, Jasmina, David, krásné páteční ráno.
14: Krásný páteční tobě. Ano, poznali jste správně, posluchači naši, ozval se nám Michal. Dneska je den práce z domova, takže Míšo, proto tady nejseš, ty jsi to vzal takhle jako úplně?
13: Hele, vzal jsem to z gruntu, já teda musím upřesnit, Michal se neozval, ozval se Jasmin, krásně mě Jasmin probudila po 2 hodinách spánku, ale co bych pro naše posluchače neudělal, dobré ráno.
15: Ty jsi nás tady totiž nechal, Michale, ve štychu, jsme tady jenom 2.
13: Já jsem viděl, Davide, že to byl tvůj nápad, protože včera se mi to celý ráno dával sežrat, takže krásné ránko všem, kdo jste spal 2 hodiny.
14: Seš hodnej, že jsi do toho šel. Hele, tak si odpočiň a těšíme se v pondělí. No, máš vroubek, ale dobře.
13: Jdu pokračovat. Tak hezky ráno posluchačům, zvládněte to tam a v pondělí se těším. Mějte se, ahoj.
15: Čau.
14: Čau a dobrou. No a co se týká toho, tý práce z domova, tak tu probereme ještě za chviličku. Teďka Linkini, anebo Ed Sheeran na Hit Radio.

0: 7 minut po 8 hodině posloucháte Hit Radio, kde dohrál Ed Sheeran. A co vy? Jste teďka taky doma jako Michal? Dneska je den práce z domu a já si myslím, že některé generace pořád úplně jako nevěří, že je to skutečná práce, protože jakmile jste doma, tak automaticky jste jako dostupný na všechno, jo. Že hele, tak když jsi doma, tak dojdi mi nakoupit. Takovýhle věci se fakt dějí.
1: A hlavně v pátek se to děje. Já mám takovou zkušenost a jsem hodně překvapený z toho, že nás Michal vlastně nevyfakoval a že nám ten telefon zvednul, protože spousta lidí přesně si překládá home office jako dovolenou.
0: To je fakt, to je fakt. A ta rodina vás přitom fakt jako úkoluje, přesně, jít nakoupit, jít přebrat nějaký balíčky a když jsi doma, tak nemáš tolik práce a takovýhle věci. Přitom tam člověk někdy sadí jako 6 hodin na kolech a psychicky na tom příšerně, anebo jsou jako Michal a spí na tom home officeu, no. Nicméně, myslím, že už jsme všichni pochopili jednu věc a to, že home office úplně změnil jako definici slova oblečení. Protože když jste v tom kanclu, tak máte samozřejmě nějaký hezký outfit, nějakou tu košili, třeba někdo sáčko a tak, ale doma, jak se to říká, nahoře business, dole party, něco takového na té kameře. Jak jste vy oblečený, když máte home office? Ty si, Dave, zažil někdy home office?
1: Čas od času si ho dávám, taky z pravidla v pátek a já se vlastně nepřevlíkám z pyžama, takže já jsem celý den tak, jako se stal z postele.
0: Jak se oblíkáte na home office vy, to nám dejte vědět, jestli opravdu se tak aspoň trošku přioblíknete, kdyby náhodou se zapla ta kamera, anebo jestli to taky neřešíte a jste prostě v tom pížu. To nám dejte vědět, 777-937-777 číslo k nám. Do té doby před náma třeba Dua Lipa nebo Linkin Park.

0: Dua Lipa, Houdini v éteru Hit Rádia. No a jaký kouzelníci jste vy, co se týká oblečení na home officeu, to nás zajímalo. Ptali jsme se, co nosíte doma na home officeu, protože dneska je den, kdybyste měli údajně pracovat z domovu, z domova, některým z vás se to určitě podařilo. Píše třeba Pája z Vlčic. Ahoj, když mám home office, tak to jistí pokydané domácí triko. Jenom to, obličej si nemaluju a zásadně nic neřeším přes kameru. Ale zase se občas přistihnu, že pracuju přes čas. A to je vlastně fakt, viď? Asi.
1: No já mám teda, znova se opakuju, zkušenost spíš, že lidi teda nepracují, než by se nějak úplně předřeli doma.
0: Jako jsou to asi dva tábory, že buď ti to doma fakt nejde, a nebo nemyslíš na ten čas a naopak to přeženeš. Pak tu máme zprávu od Ivety. Hezké ráno, mám také home office a funguju nejen jako zaměstnanec, ale pro ostatní doma i jako chůva, uklízečka, kuchařka. Do práce chodím o patro výš, kolikrát i s ručníkem na hlavě a oblečení přesně neřeším. Je to fajn. Tady se dostáváme k tomu, co jsme řešili předtím, no, že vlastně když jste doma, tak po vás chce každý všechno, pokud žijete s rodinou a ne sami.
1: To je potom vypráno, vyžehleno, ale e-mail zapráskaný, že jo? Přesně.
0: No a Bára. Ahoj rádio, jeden z mých kolegů poradců na online poradě omylem zapl kameru a seděl tam doslova v županu. Nikdo nic neřekl, ale všichni se určitě pobavili. A to jsi mi Baru připomněla. Já jsem v době, kdy začínal covid, nastupovala na vejšku a vlastně po půl roce, kdy jsem tam začala chodit, tak to teda začalo a nikam jsme nesměli a měli jsme všechno online, jo. Takže taky si vybavuju jednu přednášku, kdy jeden klučina byl zrovna ve sprše a omylem se mu zapla kamera.
1: Já jsem právě zrovna chtěl říct, župan ještě je docela dobrý, podle mě.
0: Župan velice dobrý. Tak doufáme, že se vám nic takového nepřihodí, že si dneska užijete ten den práce z domova. Pokud musíte být v kanclu, tak společně to zvládneme bez stresu. Jak zpívají 21 Pilots, Stressed Out právě teďka na Hit Radio.

0: 21 Pilots Stressed Out, 9 minut před 8:30 na Hit Radio. Za chviličku k vám dorazí třeba tohle.
1: Já co já nic, já muzikant.
0: Divoký byl jeho čmilák, pak taky vyrazíme do roku 2022, kdy vyšlo tohle. Lost Frequencies, Ellie Duhay, taky Ex-Ambassadors, Back to You. No a přidáme samozřejmě i rychlou dopravu, tak s náma zůstaňte.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
4: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
5: Já nový plot mám.
6: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
14: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
15: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
16: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
15: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
16: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
17: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
18: No včera bylo pozdě.
19: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
20: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
21: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
22: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
23: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Ostravě na Sokolské třídě srazil trolejbus chodce, na místě zasahují záchranné složky a policie. A na příjezdu do Třince od Oldřichovic nabouralo osobní auto do plynové přípojky. Počítejte s omezením.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Orion.

0: Lost Frequencies, Eli Duhay, Ex-Ambassadors na Hit Radio. A teďka už je čas na Davidu.
1: Ranní update.
2: Raději menší a pozvolné než větší a okamžité. Lékaři radí jak na změnu životního stylu. Varují před drastickými dietami a změnami návyků. Naopak doporučují klidně jen 20-minutovou procházku denně. No a dneska naposledy připomínám, Češi vstupují do světového šampionátu v hokeji. Když jsme naposledy hráli úvodní utkání proti Dánsku, byly z toho bronzové medaile, tak letos držíme palce. Trendem posledních let je solo cestování. Po vlastní ose vyráží na dovolenou stále více mužů i žen. Mezi těmi nejoblíbenějšími destinacemi pro takový druh dobrodružství se řadí Vietnam, Norsko nebo Kostarika.
0: To musím říct, že jsem si taky oblíbila, tak byla jsem jednou, ale byla jsem loni na Malorce sama. Jenom teda na 3 dny, ale chtěla jsem to vyzkoušet, jaký to bude, když někam jako poletím sama.
2: Nech mě hádat, bylo to hrozný.
0: Ne, bylo to skvělý.
2: Já mám teda úplně jiný zážitek, já jsem byl po vlastní ose a vůbec jsem nevěděl, co mám dělat, kam mám jít. Bylo to hrozný.
0: Jak dlouho?
2: 4 dny asi.
0: Jsem myslela, jako kdyby to bylo díl, takže to je nuda, ale takhle v pohodě podle mě. Nevím, tak ať už někam razíte sami nebo s někým, tak si to užijte hlavně o víkendu.
2: A já k tomu ještě přidávám informaci o počasí. V neděli tady vidím 17 stupňů a polojasnou oblohu.
0: A to

0: Eteru je Hit Radio, dohrál Luis Capaldi Survive a o to, aby taky přežili ostatní lidi, se 60 let staral jeden úžasný chlap. Jeden úžasňák z Austrálie, který po 60 letech teďka skončil s darováním krve, protože už mu je 81 let a zdraví mu to úplně nedovoluje. Ale pozor, on podle lékařů pomohl zachránit asi 2,4 milionu dětí. 60 let chodil skoro každý týden darovat krev. 60 let, chápete to? To je neuvěřitelný prostě. Můj strach z jehel by tohle to asi dost jako bojkotoval a nedovolil, ale můžeme se všichni minimálně inspirovat, protože to je neskutečný výkon. Co mě na tom fascinuje nejvíc, že dneska někde normálně chodí po světě miliony lidí, mají normální svoji práci, vztahy, děti, řeší si tu hypotéku, nadávají si na to pondělí a vůbec netušejí, že ten jejich život možná existuje díky nějakému dědovi z Austrálie, kterýho oni vlastně nikdy nepotkají. To jsou takový neviditelný věci v životě, který za to rozhodně stojí, takže pánovi extrémně děkujeme, velký respekt posíláme a zároveň mi přijde teda absurdní, že člověk, který reálně zachránil miliony životů, tak není slavný, ale někdo, kdo s ní třeba, já nevím, chili na TikToku, je okamžitě. Za chviličku třeba Ella Henderson, taky Rudimental, bude i Enrique Iglesias, takže na tohle to všechno si počkejte na Hit Radio. Už za chvíli.
1: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: A čelovky vaření a papání?
4: Máme.
3: A batůžek malý a velký?
4: Máme.
3: A co boty a botičky do každého počasí?
4: Jasně, že máme.
3: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!

0: využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Majáles jede naplno a BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
12: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
11: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
12: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
13: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
14: Gap. Individual style for every generation.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Enrique Iglesias v éteru Hit Rádia. Přejeme vám krásný ráno. A kdo už máte třeba děti, tak teďka žhavte telefony, počítače, protože už se určitě stalo, že vám vaše dítě poslalo nějakou jako hodně divnou SMSku, nebo roztomilou, nebo vtipnou, nebo úplně šílenou. A vy, když nám ji pošlete, tak můžete něco vyhrát, a to díky soutěži z Tesco Mobile. Ve hře jsou 4 smartphony pro celou rodinu a taky každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku. Každý den někdo z vás taky vyhraje denní výhru, karetní hru Surikarty, takže nám napište na web Hit Rádia nějakou šílenou SMSku, kterou vám vaše dítě poslalo, ať můžete vyhrávat. Tu denní výhru tentokrát vyhrála Martina a ta napsala: psala jsem synovi, proč jako dostal z chemie za 5. A on mi odpověděl: mami, já jsem taky překvapený, zřejmě ChatGPT neumí chemii, ale fyziku zvlád, mám za 1. Tak doba AI se hold projevuje i ve škole, ale aspoň to Martě vyhrálo tuhle tu karetní hrou. A už dneska odpoledne jeden z vás získáte 4 telefony a 10 000 korun na nákup v Tesku k tomu. Tak tvoj.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Tohle byly Činašky, jejich každý ráno v éteru Hit Rádia. My děkujeme, že jste to svý dnešní páteční, konečně páteční ráno strávili s náma a my se loučíme. Přejeme vám krásný zbytek pátku, užijte si víkend a slyšíme se v pondělí zase v plný sestavě, tentokrát samozřejmě už i s Michalem.
1: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Tak ahoj, odpočiňte si a načerpejte sílu na ten novej týden. V pondělí se v 6 ráno těšíme.
2: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Karviné v ulici Centrum se srazily dvě osobní auta, blokují tam jeden pruh. A ve Slavkově u Brna v Tyršové ulici ve směru z centra došlo ke střetu osobního auta s motorkářem. Zdržení je nárazové v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Sezakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál. I na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.

0: XXX Lutz Ostrava. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
5: Krásné dopoledne, je 9 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Informace by měly být od rána v elektronickém systému DIPSY, zveřejní je taky školy. Systém DIPSY je ale aktuálně přetížený a může mít výpadky. Stavba inhalátoria v parku Boženy Němcové v Karviné by měla být hotová v závěru letošního roku. Na staveniště dorazila první várka trnkové výplně, která bude součástí stěny, po níž bude stékat jodobromová solanka. Trnkové větve se budou na stěnu instalovat tak, aby vytvořily specifické prostředí s příznivými účinky na dýchací cesty. Sněmovna by dnes mohla pokračovat v závěrečném schvalování sporné novely zákonů o veřejných rozpočtech. Ve sněmovním finále jsou rovněž dvě sociální předlohy. Jedna mimo jiné stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 000 korun měsíčně.
3: Hokejový servis Hit Radio.
6: Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Oba celky se letos utkali také na únorovém olympijském turnaji v předkole play-off v Miláně, kde výběr trenéra Radima Rulíka zvítězil 3-2. Duel skupiny B ve Fríburku začne ve 20:20. Z Dány se národní tým utkal ve skupinové fázi mistrovství světa také před rokem v Herningu. Po bezbrankové první třetině nakonec bez větších potíží zvítězil 7-2.
7: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
8: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko. Výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
9: Dneska u nás bude zataženo, na většině území čekáme déšť nebo přehánky, které budou odpoledne ustávat. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 7 až 11.
3: Hit Radio Orion.
9: Je pátek 15. května, s vámi Karla Michalíková, svátek má Žofie. No a probudili jsme se do krásného rána, protože včera večer postoupil v Eurovizi Daniel Žižka za Českou republiku do finále Eurovize. Takže velká gratulace, máme radost a třeba se zadaří i dneska večer, akorát teda v hokeji. Nezapomeňte, že startuje mistrovství světa. I to prvá.

Ladíte Hit Radio Orion s Karlou Michalíkovou. Včera jsme na naše sociální sítě přidali příspěvek o jednom agresivním bobrovi. Jo, ten se usadil v soukromém rybníku u Ostravy. Dokonce tam napadl majitelovu dceru u jejího pejska. Tak moc byl agresivní. A na místo dokonce přijeli kriminalisté. Takže scéna jak z nějaké detektivky. Nicméně bobr před nima utekl. A už ho nikdo neviděl. Jsem zvědavá, jestli až ho chytnou, tak jestli to s ním vyřeší domovou, nebo mu rovnou nasadí pouta, pokutu, co? Co myslíte vy?

Wave and Flag na Hit Radio Orion. S vámi Karla, my moc děkujeme, že nás ladíte, ať už v práci nebo za volantem, v čekárnách, ordinacích. Teď pozor, včera jsem vás vyzvala, abyste mi na dnešek poslali do WhatsAppu ty nejlepší výmluvy ever, aby člověk nemusel jít do práce. A těch zpráv, páneo, co mi tady přišlo, já se tady bavím nad tím už od rána, pročítám to. A asi udělám nějaký soupec a hodím to k nám na web, ať se taky pobavíte nebo inspirujete, až se vám nebude chtít stávat do práce. Zatím teda vede tenhle vzkáz, jo? Výmluva pro dnešní den, poslouchejte. Moc se omlouvám, ale večer jela manželka za rodinou do Bohumína, zamkla mě doma. Nejhorší je, že mi k tomu přibrala i moje klíče. Nemám se jak dostat ven. Právě jsem byl měl být na cestě do práce, ale nemám se prostě jak dostat z bytu. Nešlo by teda placené volno? Nevím, jak to jinak udělat. Co na tohle říct?

0: vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
1: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
2: Bezpečnost má zelenou od kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
4: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
3: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
8: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti? Pracuji pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi.
11: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
14: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
13: Fakt?
14: Jo, rozdíl za dražší benzín tě vrátíme.
13: Tak jedeme.
14: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Trenírkárna.cz.
17: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
16: Trenírkárna.cz.
18: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
22: Na nákupy do Polska? Zůstaňte tady déle a objevte více. Navštivte Carbonarium v Jastrzebí Zdroji, moderní výstavu o uhlí. Prostřednictvím technologií VR sjeďte s námi do Nitra dolu a dozvíte se, co má společného uhlík s vesmírem. A to všechno česky. Navštivte www.carbonarium.cz.
23: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. to musíte zažít.
22: Hitradio.
0: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

května, samozřejmě i dneska večer se můžete těšit na nejlepší hity dekád za 80 a 90. Hit Radio Classic startuje od 19 hodin a na ten večer vás jedním nejlepším hitem dekády naladím už teďka. Mám tady totiž Michaela Jacksona. A zrovna včera jsem četla zajímavý článek s citátem od Kanye Westa. Jo, on totiž prohlásil: já jsem vlastně takový novodobý Michael Jackson. A Michael Jackson byl ve své době Kanye West. Silná slova, že? Myslím si, že to asi nemá úplně cenu komentovat, já to nechám ve vás chvilku rezonovat a radši pušťám, no, tu pravou legendu pušťám. Hit Radio Orion, přeji hezký den.

0: Aneta Langerová, její srdcotepec na Hitrádiu Orion přesně v 9 hodin 47 minut. Do 10. hodiny tu mám pro vás ještě z našeho playlistu třeba Billy Gillies nebo Alexe Vorena. Ještě předtím ale předám slovo naší redakci, protože i dneska mají kluci pro vás nějaký ten tip na hezký výlet v Moravskoslezském kraji, nebo zážitek, nebo pozvánku. Prostě pojďte se teď nechat inspirovat, kam zajít. Pěkné dopoledne.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Je tady květen a to je nejvyšší čas naplánovat si super hudební léto. Co si zpestřit začátek roku nákupem lístků na letní hudební festivaly? Můžete vyrazit třeba na Štěrkov na Open Music. Festival proběhne od 23. do 25. července. Pozvu vás taky na FM City Fest do Frýdku Místku. Ten se uskuteční 19. a 20. června. No a už 16. května pak můžete vyrazit na ostravský Majáles. A i příští léto pro vás budou připravené festivaly Hrady.cz, tak neváhejte a hurá pro lístky.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: nejvíc vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Nákupní centrum Géčko.
6: Máš rád pejsky? Přeješ si psího parťáka domů a víš, jak po něm uklidit hovínko, správně ho nakrmit nebo si odchlupit oblečení? Nebo už mazlíčka máš a chceš mu vytvořit originální misku s podložkou? Přijď v sobotu 16. května od 14 do 18 do Géčka a užij si hafo zábavy.
5: Nákupní centrum Géčko.
7: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
8: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Mami, mami, mimino stegosaura.
10: On chodí, jde k nám.
9: Ty seš ale roztomilé.
11: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
12: Datart pořádá Maxi výprodej.
13: Cože? Maxi výprodej?
12: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Sezakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
15: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, Dolní oblasti Vítkovice, Adry, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
21: Hit Radio Orion.

0: nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na dálnici D1 na 291. kilometru směrem na Prahu se v levém pruhu srazily dvě osobní auta a kolona už tam má téměř 2 kilometry. Na trase Opava-Fulnek na průtahu Hradce nad Moravicí se srazily taky dvě osobní auta, tady je silnice průjezdná jedním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Na nákupy do Polska. Zůstaňte tady déle a objevte více. Navštivte Carbonarium v Jastrzebí zdroji. Moderní výstavu o uhlí. Prostřednictvím technologie VR sjeďte s námi do Nitra dolu a dozvíte se, co má společného uhlík s vesmírem. A to všechno česky. Navštivte www.carbonarium.cz.
6: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
10: Jenom hity. Hit Radio.
11: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
10: On air.
12: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
13: Krásné dopoledne, je 10 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Policie včera zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie to uvedla na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Ostrava startuje další ročník Dnů fajné rodiny. Ode dneška do 21. června nabídne rekordních 116 akcí. Na své si přijdou děti, rodiče i prarodiče. Více k programu mluvčí města Gabriela Pokorná.
14: Návštěvníci se mohou těšit například na pohádkový les, komunitní pikniky a sousedská setkání. V letním klubu Vrbínek se například uskuteční oslavy dne dětí i svátku sousedů. Na své návštěvníky se těší i tradiční venkovská zahrada Hru.
13: Většina akcí bude zdarma nebo za symbolické vstupné. Kompletní program najdete na webu Dny fajné rodiny. Český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, které se konalo ve čtvrtek večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Do sobotního finále se probojoval se zástupci dalších 9 zemí. Trenéři hokejové reprezentace zapsali na turnajovou soupisku na mistrovství světa ve Švýcarsku prozatím 22 z celkem 25 hráčů, kteří se dostali do finální nominace. Aktuálně tak na soupisce figurují 2 brankáři, 7 obránců a 13 útočníků.
15: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Dneska u nás bude zataženo, na většině území déšť a přeháníky. Naměříme 13 až 16 stupňů, na horách kolem 7.
10: Hit Radio Orion.
0: S vámi i po 10. Karla Michalíková, taky Imagine Dragons, Get Far a Eva Farna.

Jsme Hit Radio Orion, teď jedna statistika, která je ale docela děsivá. Až 39% rodičů údajně vůbec netuší, co jejich děti během dne jedí a pijí. A právě na to teď navazuje vážné varování z Nového Jičína. Tamní pohotovost podle lékařů přijímá čím dál víc dětí, které zapíjejí kratom energetickým nápoji. Některé potom kolabují, hrozí jim selhání několika orgánů a nemocnice tak apeluje na rodiče, aby své děti víc kontrolovali a hlavně s nimi mluvili o tom, jak nebezpečné mohou podobné látky být. Kratomaní energy drinky rozhodně nepatří do rukou třeba 10letým dětem, ale je jasné, že uhlídat úplně všechno nejde. Děti jsou ve škole, že venku s kamarády, rodiče v práci. O to důležitější ale je zajímat se, co nosí v tašce, co pijou a co je dneska mezi dětma v vozovkách normální, no, protože někdy stačí jeden špatný nápad a může to skončit až na pohotovosti, neli hůř.

0: Ladíte Hit Radio Orion a otázka na budoucí rodiče. Narodí se vám v nejbližší době mimčo? Tak si připravte 50 000 korun. Právě tolik prý dneska stojí nejnutnější výbava pro miminko, pokud teda chcete mít všechno nové. Za to už je dovolená, tyjo, za 50 litrů. Ale tak asi jo, že jako prvorodička chceme mít všechno nové. Ale je potom zábavné sledovat, jak ta částka s dalšíma dětma jakože klesá. A já mám třeba 3 děti a taky u prvního všechno nové, že? Nakoupené i věci, které jsem v životě nepoužila. Potom druhé dítě, to už jako hodně slevujete. A třetí, tam už vám všechno jedno. To dítě všechno podědí, chudáček, zjistíte, že tohle je blbost, tohle je kravina, to nepoužijete. Nový kočár to vůbec, že z bazaru, na co? Že to tak je. A kdo má 5 a více dětí, tak to už podle mě nepotřebuje kromplenek do výbavy, ale vůbec nic.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
2: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
3: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
4: On chodí! Jde k nám!
3: Ty seš ale roztomilej.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Známé příběhy, nová energie.
7: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
6: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
7: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
6: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
7: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
8: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
9: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
8: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
9: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.

0: Typ XXX Lutz Ostrava. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Opavo, je tady ideální čas na nové letní outfity. Chcete osvěžit svůj šatník? Tak při

0: neuteče žádná akce. Megasekáč Opava.cz.
1: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamécia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
0: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Hit Radio.
7: Hit Radio Orion hledá nejlepší školu Moravy a Slezska. Kde to fakt funguje? Kde jsou učitelé, na které se nezapomíná? Kde vás škola opravdu baví? Dejte nám vědět na hitradioorion.cz, proč je nejlepší škola právě u vás. Tu nejlepší vyhlásíme už na konci týdne. Ať žije Morava a Slezsko na Hit Radio Orion.

0: Tak i teď pro vás jednu srdcovku máme jako lákadlo. Barry White, Let the Music Play je něco, co prostě nikdy nezestárne. A Barryho Whitea, já se přiznám, poslouchám docela často, hlavně v autě. Je to ideální, když se chcete dostat do nostalgické nálady, takže ideální volba, zkuste to. Aspoň teď, volume doprava a Let the Music Play na Hit Radio Orion, to je taková klasika.
1: One ticket, please. Lord, I'm not sure about it.

0: Rádio Orion, no a v Ostravě dnes startují Dny fajné rodiny 2026. Sedmý ročník letos nabídne rekordních 116 akcí, na kterých se podílí více než 60 organizací napříč městem. Program poběží až do 21. června a nabídne zábavu, sport, tvoření i komunitní setkání pro děti, rodiče a seniory. Lidé se mohou těšit na pohádkové trasy, venkovní hry, pikniky, kreativní dílny, sportovní akce, festiáky nebo rodinné workshopy. Chybět nebude Maker Fair Ostrava, festival Rodina na Trojhalí a Drabě. Zapojí se i knihovny, zoo, planetárium Ostrava a Villa Grossman. Většina akcí je zdarma nebo za symbolické vstupné, tak neváhejte. A kompletní program najdete na Dny fajné rodiny 2026 nebo fajnarodina.cz.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Firma PV Czech z Friedlandu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culopel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. Dva dny v týdnu, práce z domu. Více na axa.cz, sekce kariéra.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Dny zdravého spánku ve vyspímese.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme se.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
7: Galerie výtvarného umění v Ostravě a statutární město Ostrava připomenou výročí 100 let domu umění jedinečnou výstavou Stopa. Nenechte si ujít

0: tvůrčí dílny i komentované prohlídky. 100 let umění, 100 let inspirace. GVUO.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Skonto nabité.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Skonto nábytek.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel Navínko.
9: Stavebniny Janík. Stavebniny
10: Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah, včetně doplňků.
9: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
11: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
11: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
13: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
14: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
15: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Rádia. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
16: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Hit Radio Orion.
17: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: skryté v nás.
1: Romantika.
0: Ještě dokud mám víru, ještě dokud mám sílu.
1: Na pátek. A teď nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na dálnici D48 na 54. kilometru směrem z Frýdku Místku na Český Těšín stojí poruchaná dodávka Ukrajince, tak tam buďte velmi opatrní. A na trase z Opavy na Fulnek před omezením u vrchů se vytvořila kvůli stavebnímu omezení asi 1,5-kilometrová kolona v obou směrech. Nepříjemné. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
5: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
4: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
5: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
6: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
9: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo přes 93% žáků, kteří se hlásili z 9. tříd základních škol. Je to podobné číslo jako loni. Na obor uvedený jako priorita se dostalo přes 75% z přijatých. V Avion Shopping Parku Ostrava dnes probíhá nábor do registru dárců kostní dřeně. Můžeme tak pomoci nejen nemocnému tátovi ročního syna, který teď bojuje s časem. Registrace je pro lidi ve věku 18 až 35 let. S děrem z úst získají odborníci znaky, které jsou pak uloženy do registru a čekají tam na 100% shodu se znaky pacienta, který to v tu chvíli potřebuje. Kvóty na zastoupení žen ve vedení velkých firem se vracejí na pořad dne. Týkat se mají společností s akciemi na burze. Evropskou směrnici mělo Česko zavést už před 2 lety, parlament ji ale nestihl projednat. Pokud to neudělá co nejdříve, hrozí mu sankce od Evropské komise. Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky ve druhém kole playoff NHL k výhře hokejistů Montrealu 6-3 v Buffalu. Canadiens vedou 3-2 na zápasy a dělí je jedno vítězství od finále východní konference. Tomáš Hertl pak pomohl Vegas asistencí k výhře 5-1 v Anaheimu a postupu do finále západní konference.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Dneska bude u nás zataženo, na většině území i s deštěm. Teploty 13 až 16, na horách 7 až 11 stupňů.
7: Hit Radio Orion. Pěkné
1: dopoledne, i teď po 11. vám přeje Karla Michalíková. Svatek má Žofie, tak na holky nezapomeňte a popřejte jim všenej i za nás. Hit.

Rico Santos. Šikovný ogárek. Pěkně mu to zpívá. Krásný den, zid rádia Orion vám přeje Karla, možná se o víkendu chystáte do zoo, tak sebou pod pažu přibalte nějaký ten bambus, pokud máte doma navíc. Zoo Ostrava totiž aktuálně zhání bambus pro svá zvířátka, vyzývá návštěvníky a veřejnost k darování čerstvého bambusu, pokud možno, kterého mají velký nedostatek. Pro některé chované druhy je totiž důležitou součástí jídelníčku a zájemci mohou darovat přebytečné stonky, ale i listy bambusové. Takže jak říkám, pokud máte doma přebytečný bambus navíc, udělejte dobrý skutek a doneste ho do Zoo Ostrava. Budou tam mít obrovskou radost a předem i za ně děkujeme.

0: Rozi na Hit Radio Orion. Velmi často si o ně píšete v rámci hitů na přání, v rámci srdcovek. A my vám je taky moc rádi hrajeme. Tak snad vám udělali radost i teďka. Chviličku, 30 minut před 12. hodinou. No a radost má celé Česko, protože jsme jako země postoupili do finále Eurovize. Skvělý Daniel Žižka tam včera večer předvedl ale jako neuvěřitelný výkon. Od rána si to jeho Crossroads tady broukám a moc držíme palce, aby vyšlo teda i to finále. Abychom po třech letech měli zase dalšího úspěšného zpěváka na Eurovizi. A Dan si to rozhodně zaslouží, jako ty jeho výšky včera. To byl masakér.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál. I na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
3: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Febeskrep a pořadatel na vínko.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Tento Dub Sonoma skladem za super ceny. Stavebniny Janík. Rádi vám poradíme s výběrem.
8: Milé nastávající maminky, Vítkovická porodnice otevírá po rekonstrukci a zve vás na prohlídku prostor. Přijďte ve čtvrtek 21. května od 9 do 16 hodin na den otevřených dveří porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Provedeme vás nově zrekonstruovaným prostředím naší rodinné porodnice, popovídáte si s porodními asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 21. května v nemocnici Agel Ostrava Vítkovice.
7: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
9: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéry.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
11: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
12: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
13: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
14: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
15: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
16: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
15: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
16: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Ladíte k Rádio Oriona, je to tady. Je to tady, startuje mistrovství světa v hokeji 2026 a to už dneska večer. Český nároďák otevírá mistrovství světa ve Švýcarsku zápasem proti Dánsku. Poslední zájemný duel na zimní olympiádě jsme urvali těsně 3-2, tak uvidíme, jak to dopadne tentokrát. Už první zápas nám vlastně napoví, v jaké formě přijel tým Radima Rulíka a my samozřejmě věříme, že ten nejlepší 2015. Dneska večer všichni fandíme a k tomu fandění nějaká pořádná pecka, nějakou 90 by to chtělo, abychom si v hlavě připomněli Nagano a tím pádem si i

0: u nás a našli jsme ji. Z vašich hlasů a nominací bylo jasné, že tou nejlepší školou Moravy a Slezska je, pozor, Základní škola Kravaře. A my jim moc krát gratulujeme. Vybrali jsme z vašich nominací jednu, kterou odměníme, a já jsem volala Patrikovi. Vy jste hlasoval pro Základní školu v Kravařích?
1: Ano.
0: Kam jste prý chodil na základku a byli tam nejlepší učitele a zázemí?
1: Ano, ano.
0: A my jsme vaši nominaci vybrali.
1: Výborně.
0: To znamená, že vyhráváte 4 lístky na Ostravský Majáles. Máš radost?
1: Ano.
0: Promiň, že ti tykám.
1: Děkuji, výborně.
0: Pojď nám prosím tě říct konkrétně, která to škola je, ať o ní můžeme dát vědět.
1: No, je to Základní škola v Kravařích, to blízko Ostravy, Hlučina, takhle, a no, je to výborná škola.
0: A ty jsi psal, že se tam staví i nová tělocvična, takže tam bude ještě lepší sportování.
1: Ano, ano, zrovna je ve výstavbě a bude úplně super.
0: Tak super.
1: moderní, ano.
0: A vzpomínáš dobře i na učitele, spolužáky, všechno v pohodě, tajku.
1: Ano, ano, vždycky jsem rád, když teďka potkám a pokecáme na staré časy.
0: Tak to je paráda. Patriku, moc děkujem za tvoji nominaci, díky které jsi vyhrál lístky na Majáles. Těšíš se, půjdeš? Doufám, že půjdeš teda.
1: Ano, ano, jsi srdečníkem, ale půjdu.
0: Lístky ti posíláme do e-mailu, moc děkujeme a mě krásný den, ahoj.
1: Díky,
0: příští
1: ahoj.
0: Týden hledáme ty nejlepší akce na Moravě a ve Slezsku, tak o ně hlasujte už teď na www.hitradioorion.cz.

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Trenírkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkarna.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je doma, to se počítá.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Pryč DPH! Pryč DPH!
12: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
13: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
14: Mami, mami, mimino Stegosaura.
15: On chodí.
14: Jde k nám.
15: Je, ty seš ale roztomilý.
16: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
17: Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
19: A čelovky vaření a papání?
20: Máme.
19: A batůžek malý a velký?
20: Máme.
19: A co boty a botičky do každého počasí?
20: Jasně, že máme.
19: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
21: Máš výbornou němčinu.

0: zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na axa.cz, sekce kariéry.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Hit Radio Orion.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: velký dopravní servis z Moravy a Slezska. Na trase mezi Opavou a Fulnekem se zdržíte kvůli omezení u obce Vrchy a v Ostravě na Rudné ve směru na Porubu u kruhového objezdu u D1 probíhají v pravém pruhu práce údržby. Počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
6: Dua Lipa.
7: I am Lenny Kravitz.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
11: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Policie v podvečer ve Středočeském kraji zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Na síti X zároveň uvedla, že se kriminalistům podařilo získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází ještě předtím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán. Pachatel ukradl lebku v úterý večer z baziliky v Jablonem v Podještědí. Výši předporodního rodičovského příspěvku si nastávající maminka zřejmě nebude moci zvolit. Bude v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Předpokládá to novela skupiny poslanců ANO, kterou dneska schválila sněmovna. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. A teď ještě něco z našeho regionu.
0: Řidiči, musíme se připravit na další dopravní omezení. Už po víkendu začne oprava mostu na dálnici D1 na pomezí Ostravy a Bohumína. Práce za více než 11 milionů korun potrvají asi měsíc. Musíme proto počítat s částečnou uzavírkou. Doprava bude zúžená do jednoho pruhu pro každý směr.
1: Hokejový servis Hit Rádia.
11: Už dneska ve Švýcarsku začne hokejový světový šampionát. Český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, duel začne ve 20:20. Ve stejnou chvíli se utkají také hokejisté Spojených států a Švýcarska. Už od 16:20 se budou hrát zápasy Finsko-Německo a Kanada-Švédsko.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
13: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Odpoledne ještě může na Moravě a ve Slezsku místy pršet, postupně ale čekáme ustávání srážek. A nejvyšší teploty dnes 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Nádherné páteční poledne vám přeju, 12 hodin posloucháte Hit Rádio a to znamená, že opět začínají srdcovky. 5 legendárních hitů po sobě a jeden navíc na vaše přání. Chodíte rádi do divadla? Ano? Tak super, já vás dnes vezmu na muzikál. První srdcovka je od divadelního, muzikálového i televizního herce Mario Heda. Frajera, kterýho si do role v Jesus Christ Superstar vybral sám Andrew Lloyd Webber, což je hudební skladatel, který má za sebou i takové veledílo, jako například Phantom Opery. Tahle píseň je z muzikálu Chess a Mario Head tady rapuje takovýho Američana. Píseň budete určitě znát. Tohle jsou zlatý osmdesátky. Jedna noc v Bangkoku. Co všechno se může stát? Srdcovka právě teď.

0: One Night in Bangkok na Hit Radio ve 12.07.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovka s číslem 1 je za námi. Slyšeli jsme jednu noc v Bangkoku. Byli jste tam někdy? Pokud ano, tak já věřím, že máte divoký zážitky, že taky víte, že ping-pong show nemá nic společného se stolním tenisem a že se to občas ani nedá jako vyprávět, jo. Já jsem v Bangkoku dokonce jel i tím nočním spícím vlakem. Si představte, prostě jako kovový palandy, které jsou ve vagonu. Je to taková zelená plachta, která slouží jako takový závěs, tou si zakryjete tady ten postel. Jednorázový povlečení, museli jsme být připoutaný vlastně u té postele, což taky bylo zajímavý. No a celou noc tam a zpátky, tak chodili neustále jenom policajti, kteří to kontrolovali. Takže zážitek opravdu nad zážitky, tady ten noční vlak, tak až budete mít čas, doporučuju, vygooglujte si to, to jak to tam doopravdy vypadá. Zajímavý. No a tak si říkám, jaké zážitky máte vy z dovolený? Kdy jste byli třeba v 90. nebo v 80. nebo začátkem milénia? Kde jste byli? Mohlo to být třeba ještě s rodičema? Co jste zažili velmi bizarního nebo neotřelýho? Dejte vědět na 777-937-777 a my si dáme hity z té doby. Vlastně teď tady mám hit z doby, když jste jeli do Španělska autobusem, těch 24 hodin, nebo do Itálie. Tak jste vlastně tenkrát ještě v klidu mohli spát v uličce, že jo? Což je dneska to už je na vězení, kdy pro toho řidiče. Spát v uličce, to byl neuvěřitelný mazec. Na co si vzpomínáte vy? Dejte vědět, teď srdcovka číslo 2.
3: It's difficult these days to get good rest.

0: got the wobble. This is Stanley Unwin signing off with Wobble You All Joyful. Goodbye, load.
1: Hit Radio Orion.
2: Zlepši si náladu.
3: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Třetí srdcovka na Hit Rádiu, Tomáš Klus, Vesmíru.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Posloucháte Hit Rádio a Tomáš Klus je dnešní oslavenec rovných 40 let. Já jsem s ním mluvil na plzeňském Majálesu a teda přišlo mi, že se na ten životní zlom moc netěšil, ale jsme to vypadalo. I tak si ale k narozeninám nadělil fantastický dárek, a to dobrou zprávu od lékařů. Nikdy v tom životě opravdu víc není, jo? Než když se dozvíte, že jste vlastně jako v pořádku. V jeho případě je to to, že hematom na hlasivkách není nic vážného. Jasně, koncerty teda teď jako musel zrušit, to je pravda, ale ta úleva, že je to opravdu jenom hematom, tak to věřím, že to když se dozvěděl, tak ten kámen ze srdce, co mu spadl, tak ten udělal malé zemětřesení. Takže k tomuhle mu vlastně gratulujeme a za celé Hit Radio, za celý náš tým, tak mu přejeme minimálně dalších 40, aby nás také bavil i nadále dalšími skvělými hity. Od Tomáše Kluse jdeme do 90. let. Mám tady připravenou píseň z poslední desky Nirvány. Heart-shaped box. To myslím, že takhle na páteční dopoledne je skvělý nápad.

0: Malý výlet do Švédska, Ace of Base a jejich hit z 95. Lucky Love.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Máme za sebou pátou srdcovku pro dnešní den, 12.23. Před námi srdcovka s číslem 6 a ta je na vaše přání. Tak na 777-937-777 mi dejte vědět, co byste dneska chtěli zahrát. Já tady mám ještě pár zpráv na téma cestování v 90. Ahoj Jiříku, ulička v autobuse na spaní byla nejlepší. Pamatuju si, jak vždycky ti dospěláci nade mnou, mě bylo tak 11 let, byli naštvaní, že jsem se krásně vyspala. Nevím, jestli bych už teda teďka dala 26 hodin v autobuse. Hezký den, Jana. My jsme roky jezdili s našima na Vranov starou škodovkou bez pásu, celou cestu nám hrála kazeta Těžký pokondr, brácha stál mezi sedačkama a zpíval. 60-kilometrová cesta nám trvala asi 2 hodiny, k vodě jsme to měli strašně daleko, nikdy se tam nedalo ani koupat, společný jeden záchod a koupelna pro celou chatu a přesto to byly nejlepší dovolené, co si pamatuju. Zdravím všechny, přeji krásný víkend, Juli. Tak dámy, děkuju za tyhle zprávy. Moc hezký. Ty uličky v autobuse, to si pamatujeme všichni, to bylo strašný. Já dokonce jeden čas, tak si pamatuju, že jsme nespali jenom v uličce, která byla plná, ale i pod těma samotnýma sedačkama. Že jako děti jsme se tam prostě jako vešli pod ně. To je strašný úlet, to když si člověk uvědomí, co všechno se mohlo stát, tak normálně s to mám teď úplně jako husí kůži. No a co se týká tady toho Těžkého pokondra, tak to mě taky pobavilo, tady ty cesty na rodinný dovolený autama. Tak srdcovka na přání, co kdybychom si dali dneska něco českýho? Co vy na to? Co máte rádi z českých kapel? Ať už nových, nebo starých, něco vybereme, něco dáme, dejte vědět, co českýho byste dneska chtěli slyšet. Uděláme takhle takovou páteční českou diskotéku. Už za chvíli na vaše přání.

0: roku nákupem lístků na letní hudební festivaly. Můžete vyrazit třeba na Štěrkov na Open Music. Festival proběhne od 23. do 25. července. Pozvu vás taky na FM City Fest do Frýdku Místku. Ten se uskuteční 19. a 20. června. No a už 16. května pak můžete vyrazit na ostravský Majáles. A i příští léto pro vás budou připravené festivaly Hrady.cz, tak neváhejte a hurá pro lístky.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
10: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
11: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
12: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
13: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
12: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
13: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
14: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
16: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
17: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: hodin 37 minut, posloucháte Hit Radio a před náma srdcovka na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ze všech zpráv dneska vybírám jednu a to úplně nejzásadnější. Je tady napsáno, ahoj, ráda bych slyšela písničku Dá, dá, dá, ta na to ty mi jediná. Roky jsem to neslyšela a chtěla bych to jako odměnu za to, že jsem vydržela s dcerou přijímačky. Gratuluju. Je úplně jedno, jestli nakonec ty přijímačky udělala nebo ne. Důležitý je, že to člověk jako psychicky vydrží, protože ono občas jako prožíval s našimi dětmi některé jejich životní situace, tak to je na to opravdu mít svatozář. No a teď já budu mít svatozář za to, že zahraju něco, co podle mě na Hit Rádiu buď ještě nikdy nehrálo, a nebo už je to opravdu dávno v pravěku. A dneska, kdy jindy, když je pátek, bychom si prostě měli dát to, o čem se zpívá a o čem my jsme v pubertě snili, když jsme každý pátek večer na tu diskotéku šli, no. Tak tady to je na Hit Rádiu, jenom pro vás.
3: Aha, aha, aha.
0: Tři sestry. A pojďte si zaspívat s náma.

0: největší hity,
1: největší srdcovky.
2: Posloucháte Hit Radio, bude 3/4 na 1. Já se přiznám, já jsem si v průběhu toho, co hrály tři sestry dá, tak jsem si vypnul mobilní telefon a říkal jsem si, že asi mi přijde možná nějaká zpráva od našeho programového ředitele. Ale nevím, mám vyplej telefon, takže já jsem zatím v pohodě. Ale děkuju za zprávy, co chodí od vás. Zdravím do rádia, no tak to je síla. Píseň nás opravdu pobavila, tímto za kancelář děkujeme. Za zpestření směny, zdraví Lucka. Jirko, ty jsi ďábel. Krásný víkend, Luce dá, jedině růža. No krásný, děkuju, jsem strašně rád, že vás to pobavilo. Od toho ty srdcovky tady jsou. A já kromě toho, že jsem si teda vypnul telefon, tak ještě možná půjdu zavřít a zamknout dveře sem ke mně do studia. To tady do tří přežiju a pak kdo ví, jestli se v pondělí uslyšíme Děj se vůle Boží, anevoli Děj se vůle Míši, našeho programového ředitele. Uvidíme, ale mě to za to stálo. Tak jestli někdy skončit, tak dneska, protože alespoň bych se rozloučil stylově touto písní. Dá. Nádhera.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
1: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
2: Opavo, je tady ideální čas na nové letní outfity. Chcete osvěžit svůj šatník? Tak

0: vám neuteče žádná akce. Megasekáč Opava.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
5: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
4: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
5: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
4: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
8: Filtry, které si poradí se šumem.
7: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
8: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
7: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
8: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
9: Nákupní centrum Géčko.
10: Máš rád pejsky? Přeješ si psího parťáka domů a víš, jak po něm uklidit hovínko, správně ho nakrmit nebo si odchlupit oblečení? Nebo už mazlíčka máš a chceš mu vytvořit originální misku s podložkou? Přijď v sobotu 16. května od 14 do 18 do Géčka a užij si hafo zábavy.
9: Nákupní centrum Géčko.
11: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
12: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
13: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
14: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlímorava.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dance, tedy tanec mrtvých, takhle krátce před 13 hodinou. No tak když jsme u toho, tak policie už má lepku svaté Zdislavy. Máme pro vás podrobnosti, Dominik řekne víc informací ve zprávách ve 13 hodin. A ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska ve Frýdku Místku v Bruzovské ulici u křižovatky s třídou Tomáše Garrigua Masaryka naboural autobus do dopravní značky. Zdržení je minimální. No a na trase z Šumperku na Bruntál v Rudolticích odmízí hasiči olejovou skvrnu vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
3: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
4: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví-hh.cz.

0: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Policie už má lebku svaté Zdislavy, ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž, který relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty odcizil, ji zalil do betonu. Teď se lebku snaží vyjmout specialisté. Zadržený vypověděl, že chtěl ostatky pohřbít. U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5% studentů, kteří zkoušku dělali poprvé. Výsledek je srovnatelný s rokem 2023. Loni neuspělo přes 12% prvomaturantů. Výsledky didaktických testů dnes Cermat předává školám, ředitelé je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. Studenti registrovaní ve výsledkovém portálu žáka je dostanou také elektronicky. Zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku Eurovize. Ve druhém semifinále, které se konalo včera večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Finále je na programu zítra od 9 večer. Eurovize se letos koná ve Vídni, loni ji totiž vyhrál rakouský zpěvák JJ. A teď už míříme k nám do regionu.
4: Přestože se v následujících dnech očekává déšť, společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava vozí v cisterně pitnou vodu na nejvyšší vrchol moravskoslezských Beskyd Lysou horu. Místní zdroje totiž kvůli suchému jaru nestačí pro zásobování tamních horských chat. Letošní jaro je nejen v Moravskoslezském kraji velmi suché.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Na Moravě a ve Slezsku se očekává déšť nebo přehánky, později odpoledne postupné ustávání srážek a přechodně bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, na horách jedinka.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Je pátek, 1 hodina odpoledne a to znamená jedno jediné, že posloucháte správné rádio, správné Hit Radio, protože už za chviličku můžete vyhrát 10 000 na nákup a k tomu prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Pokud jste se tedy přihlásili do hry na webu hitradio.cz, jestli ne, tak máte kolik cca? 5-6 minutek ještě na to, abyste to stihli. Pokud ano, tak si držte palce a buďte na telefonu, za chviličku volám.
1: Hit Radio Orion.

Posloucháte Hit Radio ve 13 hodin a 11 minut. Ještě chviličku vám dám času na to, aby se mohli na poslední chvíli zaregistrovat do hry na webu hitradio.cz a mít tak šanci vyhrát poukaz v hodnotě 10 000 na nákup, teď momentálně před víkendem, a k tomu navíc ještě prémiové mobilní telefony. Využiju alespoň čas, můžeme si připomenout aktuální výsledky Eurovize, protože zatím jako nejlepší úspěch na Eurovizi tak měl v roce 2018 Mikolas Josef, který na konci skončil na 6. místě. Vesna se dostala také do velkého finále na 10. místě rok 2023. Lake Malawi 11. místo, pak už to bylo jenom horší a horší. Mikolas Josef tedy aktuálně jakože vlastně jako strop pro Česko. No a teď tam máme na Eurovizi frajera, který uchvátil celou porotu a uchvátil samozřejmě i celý hudební svět, a to ne nějakou bizarní show, kostýmama, ale čistě pouze a jenom svým hlasem a svým uměním. Pojďme si ho poslechnout. Takhle to vypadalo v druhém semifinále, kdy nakonec tedy postoupil do finále. Takhle zní Daniel. Tak poslouchejte pozorně, jo.

To je tak boží hlas, to je tak boží hlas. Jestli někdy tahle soutěž byla o pěveckém, skutečném pěveckém talentu, no tak ty kokos, kdo jiný prostě, kdo jiný, co jinýho by se tam mělo hodnotit. Tohle je nádherný hlas, vůbec nechápu, jak to tam dává, s jakou lehkostí a ladností. Doporučuju, pokud jste neviděli jeho vystoupení, tak koukněte se, je to všude na všech sociálních sítích. Píseň Crossroads je fantastický počin hudební, ale ten hlas, ten je prostě úplně vodinot. No tak budeme mu držet palce, v sobotu tedy velký finále a velké po dlouhých letech české želízko v ohni, kdy opravdu máme šanci na nějaký krásný úspěch. Každopádně v jednom z rozhovorů tak Dan říkal, že vlastně mu vůbec nejde o umístění, ale že mu jde o to, aby se ta message, která se skrývá v té písni, dostala do celého světa. A to si myslím, že už teď se mu podařilo. Budeme mu držet palce, no a když už jsme u té Eurovize, tak pojďme si dát tedy teď na Hit Rádiu doposavat nejúspěšnějšího Čecha, a to Mikolase. Šesté místo, tohle je nejnovější hit od Mikolase, jmenuje se Ferrari. Tak tady je na Hit Rádiu. 1, 2, 3, 4.

0: 24 minut, jak už jste slyšeli u nás ve zprávách, tak Lebka z Dislavy už se našla. Ten frajer, co ji ukrad, tak si prostě přines domů a jak jsme tady pár dní zpátky řešili, co s ní asi jako bude dělat, tak on ji prostě zalil do betonu. Jo, slyšíte správně, prostě ji vzal a zalil do betonu. Proč? Tak to netuším. Podle teda posledních zpráv, tak říkal, že ji prej chtěl jako pohřbít. Já nevím, tak tohle se dělalo v 90kách, ne? Spíš, nebo nevím. Já jsem to chtěl původně jako zadat do Google, zalévání lidí do betonu, ale bál jsem se. V dnešní době, jako všichni ví všechno, co Googlem, co hledáme, tak jsem se bál, že bych už jako nedošel asi domů. Takže zalévání lidí do betonu negoogluju, každopádně tohle teda... Asi jsme si každý možná mysleli, že by to chtěl prodat třeba na nějakém černém trhu, ale tohle si myslím, že je věc, která nás absolutně nenapadla. Každopádně, jestli napadla jeho, tak si myslím, že policajti by se měli podívat asi i u něj na dvorku, teda. Tam asi někde se schovává. No, nevím, sám jsem zvědavý, komu tohle ještě dospěje. Posloucháte Hit Radio, za chvíli Pink, taky Nickelback a finále naší velké hry o mobilní telefony a 10 000 na nákup.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: On chodí,
3: jde k nám.
4: Je, ty seš ale rostomilé.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Známé příběhy, nová energie.
12: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
11: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
12: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
11: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
12: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit Těšínským divadlem.
13: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
14: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
15: Gap. Individual style for every generation. Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamécia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
16: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
17: Dny zdravého spánku ve Vyspíme.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
18: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
19: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
18: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
20: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Pink Runaway na Hit Radio ve 13:35. 3 týdny v kuse hrajeme tady na Hit Radio společně s Tesco Mobile o nádhernou cenu, kdy na konci každého týdne tak vám dáváme 10 tisíc na nákup. A tento třetí finálový týden je výjimečný v tom, že k těm 10 tisícům na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile přihazujeme ještě 4 mobilní telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G. Vaším úkolem každý týden bylo poslat SMSku, která každý týden byla na jiné téma. Tento týden máme SMSky od vašich dětí, jo? A nebo prostě od dětí, který máte v rodině. Protože to jsou občas SMSky, kdy nám teda jako zůstává rozum stát a zároveň, kdy se nám taky vaří krev v těle, no a nebo přicházíme o tep. A já tady mám výherní SMSku, která zaprvé získává denní výhru Surikarty, což je karetní hra, která je vytvořená od psychologa a je přímo pro rodiny, to jako doporučuju, to si zažijte, sobě se dozvíte takové věci, které jste vůbec netušili. No a hlavně, těch 10 tisíc na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4 mobilní telefony. A ta SMSka zní: nechceš se po cestě venku zastavit v Alzaboxu? Nelekni se, v tom Alzaboxu bude těhotenský test, je to jenom pro jistotu. A to je SMSka, kterou dostala Petra, kterou mám právě teď na telefonu. Halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme, dobrý den.
0: Dobrý den, tak Peti, já gratuluju, protože je tady hlavní výhra. 10 tisíc na nákup mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4 mobilní telefony.
1: No tak to je super, to je bezvadný. Děkuju moc.
0: A zeptám se, mám gratulovat dvakrát nebo stačí jednou? Bylo to opravdu jenom pro jistotu?
1: Jo, bylo to pro jistotu. Bylo to pro jistotu, mě teda zarazilo to řešení, protože já bych to na jejím místě vyřešila jinak. Já bych si došla do lékárny nebo do drogerie, ten test bych si koupila.
0: Jasně.
1: A nikomu bych to neřekla.
0: Ale tak no. Tohle je krásný, tak evidentně tak prostě máme vás obrovskou důvěru.
1: Určitě, určitě.
0: No a co jste si jako říkala, když jste tuhle zprávu poprvé viděla?
1: No tak samozřejmě, za prvý, už sice studuje, je ve třeťáku na střední, ale její 18, takže prostě tak jsem to četla, věděla jsem, že ochranu používá, že takže jsem jako samozřejmě jako člověk jako zapochybuje, ale věděla jsem, že to bude v pohodě.
0: To
1: studuje dál a studovat snad ještě bude.
0: Řekněte mi, před těma 18 lety, kdy se narodila, tohle bylo přesně to, co si člověk jako představuje v rodičovství, že jednou bude řešit, že jo? To je přesně ono, ne?
1: Jo, tak já myslím, že před 18 lety jsem si jako tohle ještě nepředstavovala. Jako myslím, že pubertu dětí si po narození opravdu nepředstavíte. A tu už se jenom modlíte, ať už to skončí.
0: Jo, to je přesně ono, to je přesně ono. To si jenom člověk říká, pane bože, teď je to tak krásný, jak se to učí mluvit, jak se to učí chodit, ale co to bude dělat jednou?
1: Jo. No a je to opravdu tak, jak se říká, prostě malí děti, malí starosti, velký děti, velký starosti. Já vím, že prostě jsem tomu nevěřila, když byli maličký, ale prostě mám ještě syna 16-letýho. No, je to mazec.
0: No, tak třeba jemu se to povede, abyste byla babička taky co nejdřív. Ne, mladá babička, ta se hodí teď. V téhle době mladý babičky jsou k nezaplacení, teda. Akorát všechny babičky stejně pracují, chodí na nechty, na kosmetiku a tak podobně a nehlídají. Dobře, tak jo, Peti, já vás nebudu vás trápit dalšíma otázkama. Já vám gratuluju. Máte tedy 10 tisíc na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4x smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Komu ty mobilní telefony dáte?
1: No, asi podělím děcka, případně rodiče a sama teda se přiznám, že mám už taky 5 let starý telefon, takže asi vyměním.
0: No. No tak, v tom případě nemáte zač. Tak jo.
1: Děkuju moc,
0: tak
1: děkuju.
0: Ještě jednou gratuluju, krásný víkend a zároveň vám přeju, ať vám děti dělají neustále radost, jo?
1: Děkuju.
0: Tak jo.
1: Děkuju moc.
0: Naslyšenou.
1: Hezký víkend, naslyšenou.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: na páteční odpoledne. Bylo tři čtvrtě na dvě. Toto letí, to je krásný. Před chviličkou tak jsem taky rozdal hlavní cenu 10 000 na nákup a zároveň k tomu také 4 mobilní telefony. A musím teda říct, že ta SMSka, jo, která, ty si představte, že jste rodiče a že vám přijde od vaší dcery zpráva, že máte někde vyzvednout její těhotenský test a že se nemáte bát, že to má jenom pro jistotu. Tak to je zpráva, která mě vlastně jako strašně jako zarazila na jednu stranu, a to v dobrý. Že když si představíte, že tohle vám napíše vaše dítě, no tak vy jste vyhráli životní jackpot, protože na rovinu. Řekli vy jste vašim rodičům, kdy a kde to bylo jako poprvé? A nebo mluvili jste vůbec někdy s vašima rodičema o vašem jako sexuálním životě, třeba v pubertě, na střední škole, na vejšce? Předpokládám, že asi ne. Pokud ano, tak to vám jako gratuluju, protože není to v životě tak častý. A když jste rodič a vaše dítě vám pošle takovouhle zprávu, tak jste prostě vyhráli opravdu životní jackpot, a to je důvěra vašich dětí, že se vám můžou svěřit i s takovouhle věcí. Takže jako Pěti, tedy ještě jednou gratuluju na dálku, a nejenom k té víře, ale vlastně i k té životní víře. Gratulace dvakrát. A my si dáme, co si dáme do 14 hodiny? Dáme si třeba Topic, dáme si Avril Lavigne, jasně, tady vyberu od Avril Lavigne tematicky, co bychom si mohli dát. Avril Lavigne, podle mě, tady bude mít třeba, jo, máme, hele. To je písek, která se jmenuje My Happy Ending, tak si myslím, že to se nám docela k tomu hodí. Tak už za chvíli. Tady u nás na Hit Rádiu.
1: Sháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy. Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
2: trenirkarna.cz. Hej ty! Ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1 KK v Plzni na Jižním předměstí za 4 590 000 korun, byt 4 KK v Praze na Novém městě za 20 950 000, rodinný dům v Křenicích na Praze Východ za 18 790 000, byt 3 KK v Praze na Chodově za 8 990 000 a ještě jednou Pražský Chodov a byt 3 KK za 9 390 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: kvality v XXX Lutz Ostrava. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
0: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
2: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny
7: Janík. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
6: Stavebniny Janík.
7: Více na stavebniny.janík.cz.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na trase z Frýdku Místku směrem na Jablunkov u sjezdu na Třinec leží na vozovce pneumatika a sražený pes, dejte tam pozor. No a na výjezdu z hranic ve směru na Lipník nad Bečvou budou probíhat práce údržby. Přejeme šťastnou cestu bez nehod. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, Dolní oblasti Vítkovice, ADRY, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.
9: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, pohodové odpoledne. Sněmovna schválila spornou novelu zákonů o veřejných rozpočtech. Předlohu teď dostane k posouzení Senát a pak ji ještě musí podepsat prezident. Opozice avizovala, že se kvůli obsahu materiálu i zařazení pevného hlasování obrátí na ústavní soud. Pochod Praha-Prčice je opět tady. Pochodníci se na cestu vydají už zítra. Na akci reagují i České dráhy, posílí vlakovou dopravu do míst startu pochodu. Pokračuje mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
13: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách.
12: Účastníci pochodu také mohou využít speciální celodenní jízdenku Region Středočeský Prčice. Varšavská radnice včera oznámila, že poprvé uznala sňatek osob stejného pohlaví uzavřený v zahraničí. Učinila tak v souladu s verdikty Soudního dvora Evropské unie a Polského nejvyššího správního soudu. Spolky na obranu práv komunity LGBT+ tento počin označili za klíčový historický okamžik v zemi, ve které se většina obyvatel hlásí ke katolické víře. A teď ještě něco z našeho regionu.
14: Na tradičním turnaji Beach Pro Tour Elite v Ostravě v plážovém volejbalu se koncem května vedle kompletní světové špičky představí hned 8 českých párů. Letošní ročník nabídne díky 32 týmům v hlavní soutěži i větší počet zápasů. Kvůli tomu pod vysokými pecemi v Dolních Vítkovicích přibude třetí kurt. Vstupenky na víkendový program jsou vyprodány.
15: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Moravě a ve Slezsku se očekává dešti nebo přehánky, později odpoledne postupné ustávání srážek a přechodně bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, na horách do 15.
16: Jirka Pelnář, Hit Radio.
17: Krásný páteční odpoledne, přeju 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio, před námi další hodina skvělá hitu. Máme připravený například Aerosmith, bude taky Jay-Z i Alicia Keys. No a to nejzásadnější v této hodině, tak bude samozřejmě hokej, protože dneska to začíná hokejový šílenství v Česku. Dneska hrajeme proti Dánsku a vypadá to, že Dánsko přišlo o svoji golmanskou jedničku. Podrobnosti řeknu za chvilku.
16: Hit Radio Orion.

Jay-Z a Alicia Keys na Hit Radio ve čtvrt na tři v pátek odpoledne. Dneska nám začíná mistrovství světa v hokeji. Už jste viděli auta s českýma vlaječkama na zrcátkách? No jasně, naše národní šílenství začíná. Dámy, omlouvám se, teď pár dní, týdnu, asi v práci od svých kolegů neuslyšíte nic jiného. Na druhou stranu, pokud fandíte hokej, tak to bude jako skvělý v té práci, jak se propojíte. Bude to super. My se tady na to na Hit Radio těšíme. Máme pro vás spoustu speciálek, které uslyšíte několikrát denně. Samozřejmě i my žijeme hokejem. No a zatímco my se teda všichni těšíme, tak Dánsko, náš dnešní soupeř, tak to se zahalilo do černé. Jo, tam je teďko ticho jako v kostele. Jejich golmanská jednička totiž zřejmě nenastoupí k večernímu zápasu a dost možná úplně opustí světový šampionát kvůli zranění. Jestli se to opravdu stane, tak pro Dánsko to znamená to, že Dánsku zůstanou pouze dva brankáři, kteří s mezinárodním turnajem nemají vůbec žádné zkušenosti. No, co se dá dělat, no, ale je to soupeř, tak nebudu lhát, no. To nám asi jako dělá trošku radost. No, tak jejich hlavní golman, golmanská jednička, kterou nedávno napsali na soupisku, zmešká turnaj. No tak mu pošlem nějakou písničku, ne? Když jsme tady v rádiu, navíc jsme Češi, máme specifický humor, tak trošku škodolibě tedy posílám do Dánska jejich golmanovi, který přijde o mistrovství světa. Píseň od Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Nechci zmeškat jedinou věc.

0: na Hit Radio, Little Party Never Killed Nobody, ideální páteční hit. Malá party ještě nikoho nikdy nezabila, jo? Dobře, ok, o tom se tady zpívá. Jestli máte v telefonu pozvánku na dnešek na nějakou večerní party a moc se vám jako nechce, že byste radši byli na gauči v dece s bramburkama a Netflixem, tak asi radši běžte na tu party, jo? V pondělí kolem naší země prolítne asteroid, velký jako autobus. Bude teda asi 90 000 km od nás, ale pořád je to asi třikrát blíž než je měsíc. Takže jako kdo ví, jestli to nebude poslední páteční party, poslední víkend. Takhle, díval jsem se, co NASA. A NASA tvrdí, že nám nic nehrozí. Na druhou stranu všichni máme televizi, všichni jsme viděli všechny ty filmy, nechci teď teda dělat nějakou paniku, jo, ale mám pocit, že i kdyby nám něco rozilo, tak nám to stejně neřeknou, aby tady na té zemi během tohoto víkendu nenastala apokalypsa. Takže, ano, uvidíme prostě, jak to nakonec dopadne, každopádně, kdyby náhodou nás to jako trefilo a tady ta země by zmáčkla pomyslnou klávesnici delete, tak docela jako ocenuju smysl pro humor matky přírody, že by se to stalo jako zrovna v pondělí. To je dokonalý, to by byl jako dokonalý příběh, tak uvidíme. Za chvíli, Damiano David, no a když teď sebe tak jako poslouchám, chce to trošku optimismu, tak si dáme Olgu Lounovou s hitem Jsem optimista. Tady na Hit Radio.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
3: Pryč DPH! Pryč DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde?
5: Od lesa prodá auto u ESA.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
11: Galerie výtvarného umění v Ostravě a statutární město Ostrava připomenou výročí 100 let Domu umění jedinečnou výstavou Stopa. Nenechte si ujít tvůrčí dílny i komentované prohlídky. 100 let umění, 100 let inspirace. GVUO.cz.
12: Opavo, je tady ideální čas na nové letní outfity. Chcete osvěžit svůj šatník? Tak

0: Neuteče žádná akce. Megasekáč Opava CZ.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Febeskrep a pořadatel na vínko.
3: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Největší gastrojízda v centru Nového Jičína je tu. V sobotu 16. května ožije Masarykovo náměstí Food Festivalem. Čeká vás show šéfkuchařů, až 30 prodejců skvělého jídla, soutěže a pálivá chili show. Více na foodfestivalnovyjičin.cz.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

13 hodin 37 minut. Tohle je zpěvák, který se svojí kapelou Maneskin před lety vyhrál Eurovizi. Finále Eurovize bude zítra v 9 hodin večer a my můžeme konečně zase fandit českýmu reprezentantovi v samotném finále. Daniel Žižka to dokázal, dostal se do finále. Včera se to dozvěděl vlastně večer. Byl poslední nominovaný. Normálně ho nechali vycukat, je to 10. postupující a je teda jako fantastický. Sleduju všechny sociální sítě, podívejte se na to taky, jak pomalu, ale jistě se do něj zamilovává celý svět. Tak snad mu celý svět zítra v 9 večer ve finále pošle hlasy, protože my jako Češi pro něj samozřejmě hlasovat nemůžeme. Necháme to tady na ostatních, necháme to osudu, budeme mu zítra držet palce a v pondělí to potom probereme. 14 hodin 38 minut je aktuální čas, to znamená, že za 22 minut budou zprávy a hned po nich pátek.

0: Zdraví od mikrofonu Hit Rádia Orion, Kuba Ohno, tak jméno mé. No, víkend bude co do akcí hodně nabitý, konkrétně v Ostravě. Třeba díky ostravskému Majálesu nebo akci Ostrava žije vínem. Taky o tom to může být někdy mezi 15. a 18. v odpolední show. Já jsem připraven, ahoj!
1: Dej si tu nejlepší náladu na Moravě a ve Slezsku. Odpoledne

Ben, Baby Goodbye, a to říkám i já. Goodbye, od 15 je tady s vámi odpolední show. To znamená, že já opouštím studio Hitrádia, budu se na vás těšit zase v pondělí ve 12 hodin, kdy nám v pondělí ve 12 začnou srdcovky. Jestli máte nápad do srdcovek, jo, co třeba ještě nezaznělo, co byste chtěli, aby tam zaznělo, tak klidně mi můžete psát i soukromně na Instagram, jsem tam jako Jirka Pelnář a já přes víkend budu dávat dohromady srdcovky na pondělí, tak možná, že tam i ten váš nápad, tu vaši inspiraci rovnou zakomponuju. Bude to hezký. V pondělí se máte na co těšit, bude začínat nový pracovní týden, my ho opět se srdcovkama odstartujeme velmi stylově. Užijte si víkend, užijte si odpolední show v pondělí, pa, pa.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Skonto nábytek.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Skonto nábytek.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je doma, to se počítá.
10: A čelovky vaření a papání?
11: Máme.
10: A batůžek malý a velký?
11: Máme.
10: A co boty a botičky do každého počasí?

0: Jasně, že máme.
1: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

servis z Moravy a Slezska nesmí chybět takhle ve 14.59. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá v ulici Hraběšické ve Výkyřovicích okresu Šumperk. Dodávka tu skončila v jednom autě a problémy jsou taky na silnici u obce Štěpánov v okresu Olomouc. Tady skončilo auto mimo komunikaci. Složky integrovaného záchranného systému už frčí na místo. A vaše dopravní info volejte na 800 100 200.

0: nový plot má.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
10: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku zalil muž, kterého policie zadržela kvůli její krádeži do betonu. Policie ho má od čtvrtka a odborníci se z něj pokusí lebku výmout. Muž odůvodnil krádež tím, že nesouhlasil s jejím vystavováním a chtěl jí pohřbít. Pokud se bude prodlužovat konflikt na Blízkém východě, bude pravděpodobně nutné upravit české úrokové sazby. Zhodla se na tom část Bankovní rady České národní banky. Bankovní rada minulý týden jednomyslně rozhodla o ponechání základní úrokové sazby na 3,5%. Město Nový Jičín opravuje 3 velké měšťanské domy v městské památkové rezervaci. 2 z nich jsou přímo na centrálním Masarykově náměstí, jeden v navazující ulici Dobrovského. Za modernizaci všech 3 nemovitostí zaplatí město 17 milionů korun.
8: Hokejový servis Hit Radia.
10: Mistrovství světa v hokeji, které dnes začíná ve Švýcarsku, zvýšilo výrazně zájem o letenky do dějiště šampionátu. Vyplývá to z informací prodejců letenek. Například podle portálu Letuška evidují zhruba 15% nárůst zájmu o lety do Ženevy a Bazileje. Podle Student agenci vzrostl meziročně prodej letenek do Ženevy o 50% a do Curychu na dny šampionátu dokonce až o 300%. Také ceny letenek jsou vyšší asi o polovinu oproti běžným termínům. Češi dnes sehrají první utkání s Dánskem od 20 hodin a 20 minut.
11: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
12: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko. Výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: Počasí v 5 slovech.
13: Víkend prý proprší. Ale kuž.
8: Hit Radio Orion.
13: V Česku výrazně roste počet nás, kteří máme majetek přes 500 miliardy. Tak se společně pozdravme a popřejme si bohaté a krásné páteční květnové odpoledne. Za chvilkou to rozebereme detailněji, do té doby třeba David Guetta a také Kuba Ohnutek. Ahoj.

vždycky nám zvedne a zlepší náladu, co říkáte. My jsme Hit Radio Orion 15.09. No a teďka taková, řekněme, cool zprávečka na páteční odpolko, která určitě potěší, protože počet Čechů s majetkem přes 500 miliardy raketově roste. To je za mě opravdu skvělá info. Znamená to, že až si příště nebudu moc dovolit máslo, můžu se uklidnit tím, že někdo jiný si právě koupil třetí apartmán na Čeladné. No, solidarita společnosti prostě funguje. Za posledních pár let prý přibylo v Česku lidí s majetkem přes 600 milionů o 67%. A to už, co si budem, je slušné skóre. No a zatímco běžný člověk řeší, jestli si vezme hypotéku na 30 nebo rovnou na 90 let, tak český miliardář řeší, jestli další miliardu vydělal díky nějakým technologiím, nebo jen tím, že dva dny nebo týdny spál a mezi tím vyrostly ceny bytů. Je ale hezké vidět, že jsme se jako země posunuli. Mimochodem,

jsou skoro 50 tisíc. Prosím vás, další vtipy až někdy jindy, jo? Znám tisíce lidí, kteří neviděli 50 na účtu ani z vlaku na trase Ostrava-Praha. Fakt.

Samozřejmě, že vám na Hit Radio Orion rádi servírujeme i filmové hity. Lady Gaga, Hold My Hand, Top Gun Maverick, že jo? Za chvilku Coldplay nebo Ray Dalton, bude taky pohnutka. No a dnešní oslavenec a rodák z Třince, Tom Cruise, kterému je 40, řeší zdravotní problém. Na hlasivkách se mu podle všeho vytvořil nepříjemný hematom. Ten, jestli se špatně zhojí nebo se hlas dál namáhá, tak může vzniknout trvalá jizva nebo hlasivkový uzlík, což by trvale změnilo kvalitu Tomova hlasu. Tak Tomáš teďka bude muset zrušit naplánované koncerty. My opravdu k těm dnešním narozkám přejeme hlavně zdraví a ať si brzy v cajku, protože to je to nejvíc.

0: se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci anebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej se Zako.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Azore, ke mně, nech tu srnku.
4: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
9: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
11: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků.
12: Stavebniny Janík. Stavebniny
13: Janík. Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
14: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
15: Nákupní centrum Géčko.
16: Máš rád pejsky? Přeješ si psího parťáka domů a víš, jak po něm uklidit hovínko, správně ho nakrmit nebo si odchlupit oblečení? Nebo už mazlíčka máš a chceš mu vytvořit originální misku s podložkou? Přijď v sobotu 16. května od 14 do 18 do Géčka a užij si hafo zábavy.
15: Nákupní centrum Géčko.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Opavo, je tady ideální čas na nové letní outfity. Chcete osvěžit svůj šatník? Tak

0: neuteče žádná akce. Megasekáč Opava.cz
1: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
2: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: nebyl Ray Quarantank, ale kolega z branže, když zpěvák Ray Dalton, Blood Runnin. Za chvilečku se zamotáme do sítě, díky kapele Divokej Bill. No a dneska, je to jasné, začíná hokejový svátek, hokejové mistrovství světa a naše repre právě dneska vyzve tým z Dánska. A se mnou to hnulo.
1: Dnešní pohnutka, Kuby ohnutka.
0: A tož děcka, je to tady. Manželky na hokejisty v hledišti tasí v nady. A my chlapi v hospodě sejdem se po robotě. Čechy dneska čekají Dáni, hlavně opatrně, nezlijem se jak páni, nebo nezlijem se jak Dáni. Zkrátka po 8 hodině večerní začne hokejové běsnění. Tak fandíme, no a teď si užíváme českou tvorbu, slíbená kapela Divokej Bill na hit.

teď odpoledne hodilo Hit Radio Orion. Na něm Calvin Harris a Dua Lipa, hitu One Kiss. No a za mě správnou náladou to zítra bude žít na akci Ostrava žije vínem, a to sice Národním zemědělském muzeu. Jedná se tady o největší vinařský festival u nás na severní Moravě, už 9. ročník. Vychutnat si můžete spoustu kvalitního vína i proto, že na místo přijede 25 vinařství a vy do sebe můžete hodit třeba víc než 250 druhů vína, samozřejmě opatrně. Chybět nebude ale ani kvalitní jídlo, protože o to se postará mlýn vodníka Slámy a také food atelier Davida Varíčka. Zasoutěžíte se o krásné ceny od vinařů, ale také partnerů akce, například o auták na víkend. A pozor, letošní novinkou je venkovní program nazvaný Ostrava žije folklorem, kde si po celý den můžete poslechnout cymbálovku, podívat se na řadu folklorních vystoupení a taky se naučit tanec ve škole folklorního tance. Tak přátelé, www.ostrava žije vínem, tady klikejte pro vstupenky, zdravím pořadatele na vínko, kteří doporučují přijet MHDčkem, a taky to, abyste využili podchod pod ulicí Místecká, který bude mimořádně otevřen, parkování pak bude taky možné, ale až v širším okolí. Tak už zítra od 12.

0: Nabídka pracovních míst.
1: Firma PV Czech z Frýdlantu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culopel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. 2 dny v týdnu, práce z domu. Více na axa.cz, sekce kariéra.
0: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
2: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.

0: i to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
0: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
7: Pryč DPH! Pryč DPH!
8: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
9: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte
8: na mebelix.cz.
9: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.

0: 5. května od 18 hodin v Malšovické aréně proti Jablonci. Buď u historického momentu, pojď s námi. Všechny informace k výjezdu i vstupenkám najdeš na klubovém webu a sítích. Bojovnost a síla v žilách nám koluje, ať Karviná ve středu vyhraje. Přijď i ty podpořit náš tým.
1: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
2: Na nákupy do Polska? Zůstaňte tady déle a objevte více. Navštivte Carbonarium v Jastrzebí zdroji, moderní výstavu o uhlí. Prostřednictvím technologií VR sjeďte s námi do Nitra dolu a dozvíte se, co má společného uhlík s vesmírem. A to všechno česky. Navštivte www.carbonarium.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Hit Radio Orion.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: pocit, že je to nějakých 12 let, co tenhle ten John Newman, který zářil v hitu Love Me Again, ovládl ostravské Dolní Vítkovice na festivalu Covers. No, když jsme u té kultury, tak samozřejmě Ostrava zítra ožije dvouma velkýma akcema. Za prvé, Baník hostí Zlín, a teda musí vyhrát, a za druhé, od 12 hodin začne velikánský hvězdně nabombený Majáles. No jo, ale jaké počasí bude? Kdo jiný než Dagmar Honcová, slavná ta rosnička, která je na telefonu, by na to mohla odpovědět? Dáši, já vás zdravím.
1: Krásný den.
0: Jak to vidíte zítra? Někteří říkají, že bude pršet, někteří říkají, že naopak třeba nějakých jenom 50% dešťových přeháněk, někdo říká trvalejší srážky. Jak to vidíte vy?
1: A já budu mluvit za numerické modely, konkrétně za americký model GFS, evropský i a také za Aladina, což je tady český model, a všechny tři se shodují na tom, že sobotní den bude vonět deštěm. To znamená, že bude zataženo s deštěm. Vypadá to ale, že ty hodinové srážkové úhrny se plně vejdou do 1 mm, takže pláštěnka vám postačí.
0: Mm-hmm. Tak Dáši, jsou tu zprávy, jaké jsou. Já jsem rád, že jste si na mě takhle odpoledne před 16. hodinou udělala čas. No a budeme věřit, že to nebude taková hrůza a že ti Baníkovci nebudou hrát na blátě a v Dolních Vítkovicích ty pláštěnky budou úplně minimální. Že jo.
1: Držíme si palce navzájem a věřím, že vyhrají ty, kteří vyhrát mají.
0: Mějte se krásně a hezký víkend. Zdravíčko z Hit Rádia Orion.
1: Naslyšenou.

0: Umbrella, hop. Rihanna, Umbrella. Tak dešníky se nám o víkendu budou hodit s tím, že teď vás zvu na poslech nejlepšího dopravního servisu z Moravy a Slezska. Mám ho tu pro vás připravený. Připomínám nehodu auta, které skončilo mimo silnici u obce Štěpánov v okresu Olomouc. A pak se jdeme podívat na dopravní nehodu, protože autobus měl komplikace ve Zlíně v ulici 3. května. Už tu probíhá vyšetřování s tím, že na místo míří záchranka, protože pár cestujících podle všeho utrpělo zranění. Mimochodem je to na úrovni Obíčka. Tak na to myslete a mějte šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
7: Dny zdravého spánku ve vyspímese.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme se.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
8: Azore, ke mně! Nech tu srnku!
9: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
12: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5% ze zhruba 80 600 studentů, kteří zkoušku dělali poprvé. Loni neuspělo 12,3% takzvaných prvomaturantů. Výsledky didaktických testů dnes státní organizace CERMAT předává středním školám. Ředitelé je zpřístupní nejpozději v pondělí. Obyvatelé Opavy do letošního participativního rozpočtu přihlásili 22 projektů. O těch, které splní všechny podmínky, bude veřejnost hlasovat v červnu. Radnice na jejich realizaci vyčlenila 1,5 milionu korun. Kvóty na zastoupení žen ve vedení velkých firem se vracejí na pořad dne. Týkat se mají společností s akciemi na burze. Evropskou směrnici mělo Česko zavést už před 2 lety. Parlament ji ale nestihl projednat. Pokud to neudělá co nejdříve, hrozí mu sankce od Evropské komise. No a hokejová reprezentace potvrdila zájem o brankáře Lukáše Dostála z Anaheimu, kterému skončila v play-off v zámořské NHL v noci na dnešek sezóna po vyřazení v sérii druhého kola z Vegas. Řekl to dnes po rozbruslení před večerním zápasem z Dány generální manažer Jiří Šléger.
13: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Pojďme se podívat na zítřejší počasí. Rosničky čekají zataženo s deštěm, v Beskydech může být i vydatnější. V Nížinách Moravy a Slezská čekáme teplotu okolo 10 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech 3 až 7 stupňů Celsia. Žádné teplo, takže nějaké mekiny, svetry, to jistí.
10: Hit Radio Orion.
0: A to i v obci Tvorovice, jo? Existuje obec Tvorovice u nás na Moravě a ve Slezsku a tam special posílám odpolední páteční pozdravy, jakože se Kuba jmenuju a děkuju, že ladíte to správné rádio, že jedete na té originální vlně Hit Radio Orion i s Robinem Schulzem anebo Evou Farnou za chviličku.

Eva Farná. Ano, Leporello právě teď na Hit Radio Orion, kde vám přeju po všech stránkách krásné odpoledne. A jestli jako já milujete letní pasby na různých prstňácích, tak pojďme si je představit. Třeba elektronický gigant Beats for Love se v Dolních Vítkovicích bude konat od 1. do 4. července a dorazí hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow nebo Rehab. Ty vám hrajeme i my. Jdeme na cover s tímto festivalem Ožije Ostrava od středy 15. do soboty 18. července. Hvězdy jako 21 Pilots, Lord, Teddy Swims nebo Moby zahraje ale i Mirai a svou tvorbu předvede i Sofian Mečmeč. Hrajeme vám je i my. No a putovní festiák Rady CZ pak zamíří do Hradce nad Moravicí 21. a 22. srpna. O týden později pak na hrad Bouzov. Mezi hlavní taháky budou patřit rozhodně Mirai, Danlanda, MiG-21, Rebičky, Rytmus, ale taky Leny. No a vy, fanoušci tvrdší muziky, odplujete tradičně do Vizovic na festival Masters of Rock, ten proběhne od 6. do 19. července, takže vlastně v totožném termínu, teda skoro jako Colors. A organizátoři už lákají na německé Halloween, finské Lordy nebo Drasmus. Ale velkou hvězdou teda za mě bude i Marilyn Manson, který by měl vystoupit v neděli. Vizovice tak znovu čekají tisíce metalových fanoušků z celé Evropy. Tyhle interprety, o kterých jsem to mluvil, vám sice nehrajeme, ale zajedno. To zase bude v Alejí. Mimochodem slavnosti sněženek budu dávat, mám pocit, o víkendu v televizi. Prosím vás, vážně myslete na to, že do Vizovic jezdí vlaky a la Podřevnická strela a setkat se s tímhle monstrem face to face někde nad ránem, když máte čtyřku v žíle, není úplně značka ideál.

0: Normálně se mi zdá, že ty hity jsou čím dál tím kratší. One Republic teď v hitu Runaway 2 minuty 20, předtím Rosa a Bruno Mars 2 minuty 40, Robin Schulz Fastboy 2 minuty 30, to ne jak 90-ková léta, že jo. To klidně měli i 5 minut. A jako by se nechumelilo. Za chvilkou 2 minuty 30, Lost Frequencies, chybět nebudou ani Of Monsters and Men a nejenom na a nebo z ostravského Majálesu DPOčko posílí zítra spoje, ať se v pohodě dostanete na nebo z akce domů. Jinak ono se v sobotu bude hrát i velmi důležité fotbalové utkání Baníčku proti Zlínu. No a po skončení se díky vloženým spojům můžete svést MHDčkem třeba oslavit výhru Baníčku někam do hospůdky a nemusíte se starat o to, že byste si nemohli dát pivko nebo tak nějak. Takže ode mě všechno a když jsme u toho ostravského Majálesu, tak za chvilku poslední lístky. Kdo vymýšlí otázky, bude podtrženo sečteno, tak buďte napřímo.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
4: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
5: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
4: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
5: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
9: Ruší.

0: největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
0: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
2: Sherlocku, záhada, jsou toho tisíce a tisíce a právě teď to kvete v Zoo Ostrava.
3: V Zoo Ostrava to teď kvete a roste. Jsou to přece rododendrony a azalky vocné, jak prosté.
2: Právě teď kvete v Zoo Ostrava největší kolekce rododendronů a azalek v Česku a na Slovensku. Přijďte se podívat, než odkvetou. Těšíme se na vás, Zoo Ostrava.
4: Třetí květnovou středu míří celá Karviná do Hradce Králové na finálový zápas MOL Cupu. Speciální vlak, společný pochod a zeleno-bílá síla v hledišti. Největší zápas klubové historie odehraje MFK Karviná 20. května od 18 hodin v Malšovické aréně proti Jablonci. Buď u historického momentu, pojď s námi. Všechny informace k výjezdu i vstupenkám najdeš na klubovém webu a sítích. Bojovnost a síla v žilách nám koluje, ať Karviná ve středu vyhraje. Přijď i ty podpořit náš tým.
5: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, dolní oblast Vítkovice.
6: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Febeskrep a pořadatel na vínko.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Uzavřete s námi dnešní den a vyhrávejte. Volejte 591 001 001. Podtržené, sečtené.

0: Parta se Slandou of Monsters and Men k vašemu, doufám, klidnému pátečnímu odpoledni.
1: Postržené, sečtené.
0: A pojďte si i dneska vyhrát vstupenky na ostravský Majáles, nově s podtitulem Winter Edition. V nabídce prý budou svařáky, grog a další alko pro starší 18 let, abyste nám tam zítra neomrzli. Jo a bacha, deštníky nechte doma, raději si přebrat vláštěnky, kdyby náhodou pršelo. Více na webu ostrava.majales.cz s aktualizovaným programem, který pozor, začne už ve 12 hodin. A já zdravím do Kopřivnice, pěkné odpoledne.
2: Ahoj.
0: Ahoj, já jsem zapomněl na jméno Lucka.
2: Jana.
0: J-K-L, tak to jsem nebyl tak úplně daleko od reálu, že?
2: Úplně ne.
0: Tak Jani, vítej v našem vysílání. Mám tady pro tebe 6 otázek a na tobě, aby si na ně co nejrychleji a správně zareagovala. Jo?
2: Mhm.
0: Tak jdeme na to.
1: Podtržené, sečtené.
0: Jani, jaké příjmení má zpěvák kapely Činasky, která vystoupí na Hit Radio Orion Stage? Je to Michal?
2: Malátný.
0: Za A Malátný, za B Malátný.
2: Za A Malátný.
0: Nenechala ses tak nějak rozhodit správně. Za druhé, na Majálesu vystoupí i kapela Horkýže.
2: Líže.
0: Uh-huh. Za třetí, dej mi aspoň dvě slova nebo jména, která čteme jak popředu, tak pospátku úplně stejně.
2: Anna.
0: Uh-huh.
2: Tyjo.
0: Ten to není.
2: No.
0: Co třeba nějaký potenciální přítel od Anny, který se jmenuje na O jako?
2: Oto.
0: O, vidíš. Pak tady máme ještě radar, že jo, oko, krk, ono, anebo blb. Tak, za čtvrté, co za den bude po pozítří?
2: Pondělí.
0: Je správná odpověď. Za páté, kde v regionu bys našla Lišku Bystroušku?
2: Na Hukvaldech.
0: Jo, viděla jsi tam někdy?
2: Viděla.
0: Měla vsteklinu?
2: Neměla.
0: No a za šesté, co je to za zeleninu, když ti někdo nabídne ohárek?
2: Okurka.
0: No, vidíš to, je to tvoje, dva lístky jsou tvoje.
2: Super, děkuju.
0: Tak jsme to zvládli, zítra si to užij a třeba foť, nějaké selfiečka, dávejte to na náš Instač, rádi to oceníme. Hlavně se dobře bav, měj se krásně, vydrž na telefonu.
2: Díky, ahoj.
0: Ahoj.
1: Podtržené, sečtené.

0: Garden je hit zahraný z vysílání Hitrádia Orion. 7 minut a bude 3 čtvrtě na 5.16.20 odstartovalo mistrovství světa v ledním hokeji. Finsko-Německo v 11. minutě 1-0. Kanada hraje proti Švédsku v 11. minutě taky za stavu 0-0. To naše borce, to teprve čeká 20-20 Česko-Dánsko, stejně jako Amerika-Švýcarsko. Za chvilečku Enrique Iglesias, Ella Henderson a teď návštěva Davida z naší redakce.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Je tady květen a to je nejvyšší čas naplánovat si super hudební léto. Co si zpestřit začátek roku nákupem lístků na letní hudební festivaly? Můžete vyrazit třeba na Štěrkov na Open Music. Festival proběhne od 23. do 25. července. Pozvu vás taky na FM City Fest do Frýdku Místku. Ten se uskuteční 19. a 20. června. No a už 16. května pak můžete vyrazit na ostravský Majáles. A i příští léto pro vás budou připravené festivaly Hrady.cz, tak neváhejte a hurá pro lístky.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hitrádio Orion.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
4: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
5: Azore, ke mně, nech tu srnku!
6: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
8: nábytek. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Známé příběhy, nová energie.
13: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
12: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
13: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
12: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
13: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
14: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
15: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
16: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
17: Sherlocku, záhada, jsou toho tisíce a tisíce a právě teď... Sherlocku, záhada, jsou toho tisíce a tisíce a právě teď to kvete v Zoo Ostrava.
18: V Zoo Ostrava to

0: Jadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho, 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
1: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
2: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

vyšetrovali a kromě běžných povinností můžeme slavit i jednu nenápadnou, ale velmi důležitou součást šatníku. A v tomto případě ale neslavíme my chlapy, ale vy, naše drahé ženušky. Protože tady je Mezinárodní den silonek, přesně těch věcí, které stojí Majland. Vydrží zhruba dvě tramvajové zastávky tady z Karoliny na krajský úřad a prasknou vždycky pět minut před důležitou schůzkou. Jinak historie silonek sahá do 40. let, kdy ženy vůbec poprvé objevily kouzlo nylonu. Od té doby se technologie posunula popředu. Dneska už jsou silonky matné, lesklé, push-up. Tady mám, prosím vás, já to čtu, jo, než bych to používal. Jen teda ty nepraskací pořád nějak nikdo nevynalezl. A teďka jsem pro vás našel statistiku míst, kde silonky praskají nejčastěji. První místo eskalátory, druhé místo nastupování do auta, třetí místo ozip kabelky a tramtradá, čtvrté místo záhadně úplně same během dne. No a jak ten den silonek oslavit, tak třeba tím, že si na víkend vezmete nový pár a pokusíte se přežít až do večera bez jediného oka. Vy odvážnější ženy můžete uspořádat minutu ticha za všechny takové ty ztracené punčocháče minulosti. Takže všechno nejlepší všem silonkám, které to dneska ještě drží pohromadě. A by the way, moja drahá polovička má zítra narozeniny. Takže po tomhle povídání je asi jasné, co ode mě dostane, že jo, no. Budou to už punty do uší, poprý strašně v noci chrápu, no tak mají se na

0: Tonight.
1: Tonight.
0: Kapela Train, Hey Soul Sister. A teď na Hit Radio Orion nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Dvě auta v sobě skončila v Ostravě v ulici 28. října, Mariánské hory a Hulváky, tak opatrně. No a jdeme se podívat také na bouračku dvou aut. Tentokrát jste mi nahlásili z obce jak Blunka, to znamená, jsme v okresu Vsetín. Problémy tu můžou být až do 6:45. A vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
3: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
4: 15. května v Ostravě startují Dny fajné rodiny. Až do 21. června vám ukážeme, jak si společně napříč generacemi užít volný čas na různých místech v Ostravě. Nenechte si ujít tvořivé dílny, interaktivní programy, prohlídky či tradiční akce jako Muzejní noc, Maker Fair, Tata Fest a spoustu dalších. Přijďte a soutěžte s námi. Více na dnyfajnerodiny.cz.
5: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036. Výdaje nad 2% HDP se nebudou započítávat do schválených výdajových rozpočtových rámců. Prodloužení této výjimky dnes schválila sněmovna. V Beskydech bude od sobotního do pondělního rána vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Výstrahu dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav, který ji dál bude upřesňovat. Český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, jež se konalo ve čtvrtek večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Do sobotního finále se probojoval se zástupci dalších 9 zemí. No a zpráva Krkonošského národního parku rozšiřuje svůj kamerový systém. Ten pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy a chránit jeho nejcennější oblasti, jak potvrzuje mluvčí zprávy parku Radek Drahný.
9: Pohyb motorových vozidel po horách byl extrémní, tak už přes 2,5 roku provozujeme telematický kamerový systém. Pokud zjistíme, že někdo takto vyjel do národního parku bez zákonného důvodu, tedy nelegálně, tak potom mu hrozí sankce. Ta se zpravidla pohybuje kolem 10 000 korun.
8: V provozu je teď 10 kamer, zejména ve středních a východních Krkonoších. Do 2 let mají přibýt další.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A počasí ještě taky ode mě. Zítra zataženo s deštěm, v Beskydech může být dešť vydatnější, ale zpátky do nížin Moravy a Slezska, tady naměříme 8 až 12 stupňů, na horách 3 až 7.
6: Hit Radio Orion.
0: A máme dalšího vítěze naší soutěže, naší hry, ať žije Morava a Slezsko. Tentokrát jste hlasovali pro školu, dneska dopoledne proběhlo velké finále a my si ho zopáknem ještě jednou zhruba za 6 minut. Do té doby Carly Rae Jepsen nebo Five a Queen a We Will Rock You od kluby.

0: Medaj, stejně jako teď rekapitulace.
1: Ať žije Morava a Slezsko.
0: Je to tak, druhým týdnem vybíráte nejmísta Moravy a Slezska. Minulý týden jste přes náš web Hitradio Orion.cz zvolili, že ti nejlepší dobrovolní hasiči jsou z Ostravy Koblova a tento týden jste hlasovali pro tu nejlepší školu. No a dopoledne proběhlo finále, kolegyně Karla cinkla výherci Patrikovi z Dolního Benešova.
2: Vy jste hlasoval pro základní školu v Kravařích?
3: Ano.
2: Kam jste přichodil na základku a byli tam nejlepší učitele a zázemí?
3: Ano, ano.
2: A my jsme vaši nominaci vybrali.
3: Výborně.
2: To znamená, že vyhráváte 4 lístky na ostravský majáles. Máš radost?
3: Ano.
2: Promiň, že ti tykám.
3: Děkuji, výborně.
2: Pojď nám prosím tě říct konkrétně, která to škola je, ať o ní můžeme dát vědět.
3: No, je to základní škola v Kravařích, to blízko Ostravy, Hlučina, takhle, a no, je to výborná škola.
2: A ty jsi psal, že se tam staví i nová tělocvična, takže tam bude ještě lepší sportování.
3: Ano, ano, zrovna je ve výstavbě a bude úplně super.
2: Tak super.
3: moderní, ano.
2: A vzpomínáš dobře i na učitele, spolužáky, všechno v pohodě, cajku.
3: Ano, ano, vždycky jsem rád, když teďka potkám a pokrytáme na staré časy.
2: Tak to je paráda. Patriku, moc děkujeme za tvoji nominaci, díky které jsi vyhrál lístky na majáles. Těšíš se, půjdeš? Doufám, že půjdeš teda.
3: Ano, ano, jsi se těšníkem, ale půjdu.
2: Lístky ti posíláme do e-mailu, moc děkujeme a měj krásný den, ahoj.
3: Díky, ahoj.
0: Ať žije Morava a Slezsko, samozřejmě pokračuje.
1: Hit Radio. Hit Radio Orion hledá nejlepší akce Moravy a Slezska. Kde to fakt žije? Kam se těšíte celý rok? Kde potkáte půlku obce a vždycky to stojí za to? Městské slavnosti, plesy, hody nebo festivaly. Každé místo má tu svoji. Dejte nám vědět na hitradioorion.cz, která akce je u vás ta nejlepší. Tu nej vyhlásíme už na konci týdne. Ať žije Morava a Slezsko na Hit Radio Orion.

že na Česko, respektive do Beskyd, se řítí jako velké deště a na kompletně celé Česko se řítí další policejní akce. Má název Monster akce, což za mě zní míň jako dopravní kontrola, ale víc jako nový český horor. Třeba od Jákla. Policie bude kontrolovat motorkáře, cyklisty i koloběžky, takže bacha, letos už můžete přijít o body i cestou pro rohlíky na sdílené koloběžce. Stejně miluju ten český paradox, policie dopředu řekne, kdy bude měřit a tisíce lidí si řeknou, tak schválně,

0: Slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: trenirkarna.cz
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz
6: Skonto nábytek.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Skonto nábytek.
8: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
12: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
13: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
14: Největší gastrojízda v centru Nového Jičína je tu. V sobotu 16. května ožije Masarykovo náměstí Food Festivalem. Čeká vás show šéfkuchařů, až 30 prodejců skvělého jídla, soutěže a pálivá chili show. Více na foodfestivalnovyjičin.cz.
15: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
19: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
20: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

čáry má refouka je pryč, Lady Gaga, abrakadabra a my jdeme na Hit Radio Orion rekapitulovat. Dneska to bylo i o tom, že až skoro 40% vás rodičů prý vůbec netuší, co vaše děti během dne jí a pijou. A právě na to teďka navazuje vážné varování z Nového Jičína. Tamní pohotovost podle felčarů přijímá čím dál víc děcek, které zapíjí kratom energeťákem. Některé potom kolabujou, hrozí selhání ledvin i dalších orgánů. No teda, jako maminka, tatínkové, občas asi je potřeba se s těma mladochama, ubošama promluvit. No, když jsme u těch ratolestí, tak narodí se vám v nejbližší době mimčo? Kluk nebo holčička? No tak sáhněte do zásob a přepravte si 50 tisíc korun. Právě tolik prý dneska stojí nejnutnější výbava pro mimčo, pokud tedy chcete mít všechno nové, vonavé. To za nás nebylo, já jako novorozenec, oblečení po sestřenici, ano, později štrample a hadry po starším bratrovi, no a dneska ale jiná doba. No a taky jste zjistili, že díky hlasování na našem webu ve hře Ať žije Morava a Slezsko se nejškolou stala ta v Kravařích. Na webu už můžete hlasovat pro další kategorii. Tentokrát pro místo, kde se konají ty nejlepší akce. Obecní, městské, krajské. www.hitradio.cz máte na to týden.

0: Luis Capaldi na Hit Radio Orion, kde říkám jedno, jste hrdinové, týden ten pracovní jste zvládli a je jedno, jestli ve škole nebo v práci, snad už si užíváte víkendu a večer se budete dívat na mistrovství světa v hokeji. Připomínáme Česko-Dánsko 2020. Za chviličku Finsko, Sunrise Avenue, kapela, která tu tvoří, no a půjdeme taky za Shakirou, dík, že ladíte. Hit
1: Radio. Nabídka pracovních míst.
2: Firma PVCheck z Friedlandu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culobel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. 2 dny v týdnu práce z domu. Více na axa.cz sekce kariéra.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na DR Automobiles.cz.
8: Maledam

0: jestli po ránu probudíme kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od AutoESA.
3: AutoESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
2: AutoESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Opavo, je tady ideální čas na nové letní outfity. Chcete osvěžit svůj šatník? Tak přijďte tento pátek 15. května do Mega Sekáče Opava. Dorazí z brusu nová letní osvěžit svůj šatník? Tak přijďte tento pátek 15. května do Mega Sekáče Opava. Dorazí z brusu nová letní kolekce. Zboží doplňujeme

0: varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
2: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
3: Filtry, které si poradí se šumem.
2: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
3: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
2: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
3: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
4: Největší gastrojízda v centru Nového Jičína je tu. V sobotu 16. května ožije Masarykovo náměstí Food Festivalem. Čeká vás show šéfkuchařů, až 30 prodejců skvělého jídla, soutěže a pálivá chili show. Více na foodfestivalnovyjičin.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Třetí květnovou středu míří celá Karviná do Hradce Králové na finálový zápas MOL Cupu. Speciální vlak, společný pochod a zeleno-bílá síla v hledišti. Největší zápas klubové historie odehraje MFK Karviná 20. května od 18 hodin v Malšovické aréně proti Jablonci. Buď u historického momentu, pojď s námi. Všechny informace k výjezdu i vstupenkám najdeš na klubovém webu a sítích. Bojovnost a síla v žilách nám koluje, ať Karviná ve středu vyhraje. Přijď i ty podpořit náš tým.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Hitradio Orion.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Zoo od Shakiry, vy se mějte moc a moc krásně, prožijte úžasný páteční večer, ať už zítra budete dělat cokoliv, budu rád, když to budete dělat s námi. Kuba Ohnutek se loučí, no a zítra ve 12.58 opět tady.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
2: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.
3: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Bude 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy zalil vzácnou relikvii do betonu. Chtěl ji pohřbít, prý mu vadilo vystavování v kostele. Hrozí mu až 8 let vězení. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Pokud bude opět vystavená, pak by to podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla mělo být už jen za neprůstřelným sklem a s elektronickým zabezpečením napojeným na policii. Opoziční strany počítají s tím, že u ústavního soudu napadnou novelu o veřejných rozpočtech, kterou dnes prosadila vládní koalice. Na společné tiskové konferenci zástupci ODS, STAN, Pirátů, Lidovců a TOP 09 kritizovali obsah zákona i proceduru jeho schvalování. Strany se obávají, že novela rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti, umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová to odmítá. Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fotbalovému zápasu mezi Hradcem a pražskou Slaví v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem nasadí zvýšený počet lidí. Utkání předposledního kola prvoligové nadstavby se bude na Malšovickém stadionu hrát od 18 hodin. Od 17 hodin. Ve Švýcarsku začíná hokejové mistrovství světa. Do akce dnes půjde i český tým. Ve skupině B ve Friburgu nastoupí proti Dánsku. Zápas začne ve 20:20. Další utkání budou naši hokejisté hrát zítra večer se Slovinskem.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Zítra počítejte s občasným deštěm, ojediněle se mohou objevit bouřky, v severozápadní polovině Čech budou přehánky jen výjimečně. Později odpoledne a k večeru má déšť postupně ustávat, kromě východu Moravy a Slezska. Nejvyšší teploty od 9 do 16 stupňů.
8: Dobrý večer, je pátek, s vámi Lea, tak odstartujeme ten páteční večer, zítra spolu budeme i vstávat, každopádně teď už Hit Radio Classic, nejlepší hity 80. 90. let až po milénium, startují právě teď s U2 a Beautiful Day 9.

říkám 80ky, jak vyšité. Hezký dobrý večer. Hit Radio Classic v plném proudu s vámi, Leona. Tak jaký máte pátek? Zítra sobota, neděle, volníčko. Dneska budeme držet samozřejmě všechny pěstičky na hokeji. Doufám, že už máte rezervaci někam do hospůdky. Dát si něco zlatavýho, studenýho, napěněnýho k pitivu. Tak dejte vědět, co děláte. Možná někdo jedete z práce, někdo už jste doma a někoho čeká noční šichta. Každopádně to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Bude následovat až do 21. hodiny. Před námi Crowded House anebo tahle skvělá pecka. Je pátek! Hezký večer!

0: 14. květen. Doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete. Tak většina z vás už máte padla v práci a těšíte se domů, že si odpočinete, dáte nohy nahoru, něco dobrého k jídlu a k pití a budete si užívat takové té předvíkendové pohodičky, někdo večer na hokej, někdo za písničkou. Tak ať už budete dělat cokoliv, pokud možno zůstaňte s námi, protože vám budeme hrát do 21. ty nejlepší hity 80. 90. let. Za moment třeba tohle. Tina Turner, Eros Ramazzotti, Cosa della Vita, tohle a ještě mnohem více skvělé muziky, tak hezký večer s Hitrádiem.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
2: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
3: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
2: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
3: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
4: Opavo, je tady ideální čas na nové letní outfity. Chcete osvěžit svůj šatník? Tak

0: neuteče žádná akce. Megasekáč Opava.cz.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, Adry, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.
3: Stavebniny Janík.
4: Stavebniny Janík.
5: Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
3: Stavebniny Janík.
5: Více na stavebniny.janík.cz.
6: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
7: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
8: Filtry, které si poradí se šumem.
7: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
8: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
7: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
8: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
9: Sherlocku, záhada, jsou toho tisíce a tisíce a právě teď to kvete v Zoo Ostrava.
10: V Zoo Ostrava to teď kvete a roste. Jsou to přece rododendrony a azalky, Watsone, jak prosté.
9: Právě teď kvete v Zoo Ostrava největší kolekce rododendronů a azalek v Česku a na Slovensku. Přijďte se podívat, než odkvetou. Těšíme se na vás, Zoo Ostrava.

0: www.levnězčiny.cz.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Hitrádio. Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

VŠP Hvězdnej pták. I tohle vám hrajeme v rámci Hitrádia Klasik. Mějte krásný páteční večer. Před námi Tony Basil a jeho Miki, anebo MC Sar a taky Real McCoy. Taková typická devadesátková věc. To se k tomu pátku hodí, pokud se chystáte někam za písničkou hodit bokem doprava, doleva, prostě vytancovat se z toho celého pracovního týdne, tak tahle pecka je prostě skvělá. Tak ať už budete dělat cokoliv, hlavně ať vám je dobře, máte dobrou náladu, užijte si pátek, sobotu, neděli a poslouchejte Hit Radio. Hezký večer.

Krásný dobrý večer, Tony Basil Mickey, to taky máme rádi, 80ky milujeme, za chviličku Bryan Adams, Britney Spears nebo Bobby Brown. Tohle a ještě mnohem více muziky, tak já doufám, že máte parádní pátek. Zítra na někoho z vás čeká hit, který vás rozseká. Sekačka na někoho bude čekat, na vaši zahrádku a taky na rozeginová ruleta. Bude toho spousty, tak rozhodně. Víkend je.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
2: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady neníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni.

0: superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
3: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Febeskrep a pořadatel na vínko.
0: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
4: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí Majland? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bund, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Maleda mnoho kaváren.

0: ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio. Drop.

0: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů s Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
1: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
2: Pokračujeme, nezastavujeme nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Tak teď Everybody a DJ Bobo.

Somebody's watching me, posloucháte Hit Radio 8 minutek po 19. hodině. Hezký dobrý večer. Před námi Pink, Don't Let Me Get Me a taky si dáme tuhle neskutečnou pecku. Do éteru Hit Radio Classic dnešní večer přichází Aháči. Skupina Aha, Crying in the Rain, stará věc, skvělá pecka, rádi posloucháme, dlouho se neslyšela, tak já doufám, že fanouškům Aháčů uděláme radost a to právě teď.

0: Krásný dobrý večer, Pink Don't Let Me Get Me, dozní vás Eteru Hitrádia. S vámi taky Lea. My spolu vlastně budeme usínat a zítra spolu budeme i vstávat. Každopádně napsala nám posluchačka Silvie, která je právě teď na cestě z Pardubic. Ahoj Leonko, moc ráda tě poslouchám, vždycky mi zlepšíš náladu a váš playlist je prostě super, když hrajete tyhle 80-ky, 90-ky. Měla jsem celé dva dny školení, úplně jsem celá bolavá a mám pocit, že jenom voda mě udrží nad vodou. Nemáš tam náhodou Joža Ráže, voda, čo ma drží nad vodou? Díky moc, jste super, moc ráda vás poslouchám, Silvie. Tak Silvinko, normálně, kdyby si dneska vsadila sportku, tak vyhraješ, doufám, že by si se rozdělila, protože shodou okolností Joža Ráže tady mám, tak bude jenom a jenom pro tebe, jo? Voda, čo ma drží nad vodou, za necelé 4 minutky z éteru Hitrádia letí přímo k vám.
1: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
2: Azore, ke mně, nech tu srnku!
3: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Sherlocku, záhada, jsou toho tisíce a tisíce a právě teď to kvete v Zoo Ostrava.
7: V Zoo Ostrava to teď kvete a roste. Jsou to přece rododendrony a azalky, vocné, jak prosté.
6: Právě teď kvete v Zoo Ostrava největší kolekce rododendronů a azalek v Česku a na Slovensku. Přijďte se podívat, než odkvetou. Těšíme se na vás, Zoo Ostrava.
8: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
9: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
10: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

Jimmy Nail, před námi London Boys a taky Jamelia a Superstar. Páteční večer 15.5. Hezký dobrý den. 7:30 posloucháte Hit Radio Classic. To jsou ty nejlepší pecky 80. 90. Každopádně rodičové všech studentů, deváťáků, kteří dneska se dozvěděli výsledky přijímacích testů, gratulace obrovské a patřím mezi vás, protože i můj syn se dostal na vysněnou školu, takže jsem strašně ráda a jsem taková ta pyšná matka dneska. Tak souzním s vámi, užívám si to s vámi, protože je mi jasný, že ve většině domácnostech, kde máte deváťáky, tak oslavujete a komu to nevyšlo, nic se neděje, budou druhá kola, všichni to zvládnou a já doufám, že všichni budou v naprostý pohodě. Teď už Superstar, Jamelia a nebo

0: Máte i vy takový ten hit, který vám okamžitě zlepší náladu? Nebo máte hit, který vás vždycky, jak se říká, rozseká? Ať už je to zamilovaný slaďák nebo taneční pecka, která vás roztančí, rozespívá. Tak mrkněte na web hitradio.cz, máme tam soutěž, zajímavou soutěž, hit, který vás rozseká a můžete vyhrát sekačku na tu vaši zahrádku. Zítra i v neděli někomu z vás uděláme velkou radost, taky bude narozeninová ruleta, spousty skvělé muziky, dobré nálady, však už to znáte, protože ten nejlepší víkend je z éteru Hitradia. Za chviličku Madonna a spousty dalších skvělých osmdesátkových a devadesátkových hitů.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpik.cz.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se.

0: nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku!
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
4: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
5: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.

0: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
1: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma s kladem za super ceny.
2: Stavebniny Janík.
1: Rádi vám poradíme s výběrem.

0: největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
0: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
2: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
3: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlímorava.cz.

0: levnězčiny.cz.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.cz

0: to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
0: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
2: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
3: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
9: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
10: Dny zdravého spánku ve Vyspíme.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.

0: všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
1: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
2: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma s kladem za super ceny.
3: Stavebniny Janík.
2: Rádi vám poradíme s výběrem.

0: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
1: Filtry, které si poradí se šumem.
0: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
1: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
0: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
1: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
2: Azore, ke mně, nech tu srnku!
3: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
4: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
5: Hit Radio.

Hit Radio Orion. Tohle vám hrajeme nově.

0: Stavebniny Janí. Stavebniny
1: Janí. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
0: Stavebniny Janí.
1: Více na stavebniny.janík.cz.
2: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
4: No proto.
3: Šumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: levnězčiny.cz.
1: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
2: Filtry, které si poradí se šumem.
1: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
2: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
2: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.

0: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
1: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
2: Filtry, které si poradí se šumem.
1: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
2: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
2: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz

0: Názore ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
3: Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah, včetně doplňků.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny
4: Janík. Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
7: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
8: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Azore, ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Tento Dub Sonoma s kladem za super ceny. Stavebniny Janík. Rádi vám poradíme s výběrem.
3: Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel CZ.
4: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.

Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.